Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

0: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
2: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
3: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
4: Drž mi kabelku.
3: OK, to jsem nečekala.
2: Olympia Plzeň, místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

0: Hit Rádio Vysočina. Hit Rádio. Luxus není o věcech, ale o zážitcích. Výkon, svoboda, prostor jen pro vás. Moto.pújčovna.eu v Mariánských Hradčicích. Vybrané motocykly pro ty, co vědí. Rychlá rezervace a férové podmínky. Na týden, na den nebo jen kolem komína. Dopřejte si výkon bez starostí. Moto.pújčovna.eu v Mariánských Hradčicích u mostu.
1: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz

0: Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
1: Luxus není o věcech, ale o zážitcích. Výkon, svoboda, prostor jen pro vás. Moto.Půjčovna.eu v Mariánských Hradčicích. Vybrané motocykly pro ty, co vědí. Rychlá rezervace a férové podmínky. Na týden, na den nebo jen kolem komína. Dopřejte si výkon bez starostí. Moto.Půjčovna.eu v Mariánských Hradčicích u mostu.
2: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašezběrna.cz.
3: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

0: Luxus není o věcech, ale o zážitcích. Výkon, svoboda, prostor jen pro vás. Moto.pujčovna.eu v Mariánských Hradčicích. Vybrané motocykly pro ty, co vědí. Rychlá rezervace a férové podmínky. Na týden, na den nebo jen kolem komína. Dopřejte si výkon bez starostí. Moto.pujčovna.eu v Mariánských Hradčicích u mostu.
1: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
2: Potřebujete někdy vypnout? Někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
3: Ty si děláš srandu. Tohle si na sebe nevezmeš.
4: Drž mi kabelku.
3: OK, to jsem nečekala.
2: Olympia Plzeň. Místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.
5: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
6: Hit Radio. Hit Radio. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Potraviny v Česku zlevňují, ale zemědělci upozorňují na problémy. Podle ministerstva klesly ceny potravin letos mírně dolů a pomáhají tlumit inflaci. Zároveň ale padají i výkupní ceny, takže se část farmářů dostává do ztráty. Nejvíc je to vidět u mléka, masa a dalších základních potravin. Zemědělci varují, že dlouhodobě nízké ceny mohou ohrozit domácí produkci. Ministerstvo prověří propuštění Romana Janouška z vězení. Zabývat se bude postupem soudů i posudky o jeho zdravotním stavu. Podle znalců měl být podnikatel v terminálním stádiu nevyléčitelné nemoci. Server Seznam zprávy ale zjistil, že se po propuštění účastnil cyklistických i lyžařských závodů. Janoušek si odpikával trest za nehodu pod vlivem alkoholu z roku 2012. Tomáš Hertl zařídil Vegas vítězný vstup do finále NHL. Český útočník rozhodl gólem v 57. minutě o výhře 5-4 na ledě Caroliny. Vegas přitom během zápasu otočilo stav z 0-2. Hertl si připsal už čtvrtý gól v letošním playoff. Finálová série pokračuje dalším zápasem v noci na pátek. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Sportovcům v Havlíčkově Brodě slouží od začátku června nové multifunkční hřiště. Najdete ho mezi Reňkovou ulicí a základní školou Nuselská. Zahrát si tam můžete tenis, volejbal, kopanou, házenou i basket. Součástí je také běžecká dráha, doskočiště pro skok do dálky a zázemí pro vrch koulí. Vedle hřiště vzniklo i nové parkoviště. Náklady jsou přes 83,5 milionu korun. Dnes se na Vysočině připravte na ochlazení. V maximech naměříme do 18 stupňů. Vzduch skladí déšť a přehánky, které budou panovat. Odpoledne by pak měly srážky ustávat.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Krásné ránko, chvíli po šesté. Je středa a začíná snídaně šampionů. S vámi my tři, Jasmin, čau.
2: Ahoj.
1: David, čau.
2: A Michal.
1: Čau. Jaký máte ránko, lidi?
2: No tak trošku upršený v tuhle chvíli, ale hezký, je to vlastně příjemný.
1: Trochu jsme si zaplavali, ale je to příjemný. Co bude příjemný teď, co si užijete všichni, kdo jste u rádia, Katy Perry, Hot and Cold, tím začínáme. Hezké ránko.
0: Hit

0: někdo, kdo se nemohl rozhodnout, jestli udělat letní song anebo song na zimu. Katy Perry, Hot and Cold, 6 hodin, 7 minut, posloucháte Hit Radio a my vám přejeme krásné ránko.
1: Je to tady, ta vaše chvilka, kdy se nám můžete ozvat, říct nám něco o tom, jak to u vás vypadá, zjistit, jestli to tak třeba nemá víc lidí, nebo jestli neladí zrovna vaše sousedka. Minuta šampionů nás čeká už za chviličku, 60 sekund na vaše zprávy, ve kterých po vás budeme chtít tři věci.
0: Jak se jmenujete, odkud jste a jaký je u vás počasí? A jak jsem řekla, je to proto, abychom zjistili, jestli to třeba nemáte podobně. Já si myslím, že to dost podobně bude, protože v celé republice aktuálně...
2: Je vtipný, jak člověk stárne, tak ještě docela nedávno bych si říkal, tyjo, to bude zas den, jo, propršenej. A takhle jsem si říkal, aspoň bude zalito.
0: Ale to je fakt. Stárnem, ale ono se tak krásně spalo. My jsme teda spali s plně otevřeným oknem, aby to krásně luftovalo. Nevím, jestli to máte taky tak.
2: Jasně.
0: Jo. A ten deštík, ono začalo u nás pršet v kolik asi, nevím, někdy o 2:30 ve 3 ráno a prší doteď, jo. Takže to probuzení už ty 3 hodiny, když to začalo bubnovat na ten parapet, ježiš, to miluju.
1: Já jsem koukala, že ve Varech, v Plzni, Ústí a tak, to je zatím bez deště, ale aha, možná nám to posluchači vyvrátí a právě nás to zajímá. Tak jaký to u vás je?
0: A možná nám to posluchači závidí taky, že u nich neprší. Tak nám napište, připomínáme ještě jednou, jak se jmenujete, odkud jste, jaký u vás počasí, číslo 777-937-777. To bude minuta šampionů hned po Imagine Dragons, tohle jsou Sharks na Hit Radio.

0: Takhle vám hraje středeční hit rádio Snídaně šampionů 6.11 a Imagine Dragons. Hezké ráno. Minuta šampionů startuje za malou chvíli, ptali jsme se vás, jak se jmenujete, odkud jste, no a jaké je u vás dneska ráno počasí, tak jdeme na to teď.
1: Andrea Budějice, zataženo a 14 stupňů.
0: David Žacler, zatím sluníčko a 15 stupňů, pršet bude asi během dne, ale jako mraky jsou, no.
1: Luděk, Ostrava, svítím, tam krásně sluníčko.
0: Závidíme, Žaneta, Jaroměř neprší a ani v noci tomu tak nebylo.
1: Věrka, Horní Lideč, na Valašsku je krásně a v 5 ráno svítilo i sluníčko.
0: Martina Žďár nad Sázavou, zataženo, ale neprší a je celkem i teplo.
1: Lukáš Hradec, zataženo, 17 stupňů k tomu.
0: Pepa Železná Ruda, 11 stupňů, lehce poprchává.
1: Bára z Vrchlabí, na cestě do práce do Svobody nad Úpou, sucho, neprší.
0: Jana Nový Čín, svítí sluníčko, před očima krásná duha na obloze.
1: Pepa Brno hlásí u nich v Brnéčku, že tam je sice pod mrakem, ale neprší.
0: A na Lenčkrounu nás je oblačno, teplo a ještě neprší.
1: Saša z Ostrova u Karlových Varů, u nich pršelo v noci, ale teďka je pod mrakem a zatím neprší.
0: Člověče, tak někde sluníčko, někde prší, někde zataženo.
1: No ve většině případech vlastně jako teda neprší a my jsme si mysleli, že prší všude i
0: no
1: podle mapy.
0: Ještě tady přišla jedna zpráva, Michal Jasmin David, Praha, 15 stupňů, prší. To tady dorazilo. Nicméně budou pršet hity jako Trakaře, Kamrat, Be Mine, pro vás. I kdyby u vás nepršelo, tak ať vám to není líto. Tak pojďme na to, hezké ránko.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

0: čtvrt na sedm. 3 minuty k tomu, tohle je středeční Hit Radio snídaní šampionů Tiesto Ava Max Demorou. Tak jestli si myslíte, že největší piráti silnic sedí v natuněných pavorácích, tak to jste hodně na omylu. Hodně na omylu. Máme tady případ z Německa, kde policie aktuálně stíhá babičku, která v obytné zóně na 30 letěla s chodítkem celých 42 km za hodinu.
1: Byly nějaký slevy v Kaufu, nebo co se tam dělo?
0: No, to je dobrá úvaha, taky mi to napadlo. Jak se to stalo? Vyfotil jí radar, jo, a podle fotky z radaru běžela po chodníku s tím chodítkem rychlostí 42 km za hodinu, což je vlastně rychlost blížící se Usainu Boltovi. Jakoby, jo. Ale já si říkám, jasně, tvoje teorie, jestli byly někdy nějaký slevy, jasně. Já si spíš myslím, že to bylo takhle, nicméně máme tady k tomu autentickou nahrávku, jo. Jo? A takhle dřív na vesnici fungoval vysokorychlostní internet. Takže tam byl určitě nějaký speciální drep. Hele, a jestli mi nevěříte, tak ať se propadnu do západního Německa, jestli kecám.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Luxus není o věcech, ale o zážitcích. Výkon, svoboda, prostor jen pro vás. Moto.pomočka.pujčovna.eu v Mariánských Hradčicích. Vybrané motocykly pro ty, co vědí. Rychlá rezervace a férové podmínky. Na týden, na den nebo jen kolem komína. Dopřejte si výkon bez starostí. Moto.pomočka.pujčovna.eu v Mariánských Hradčicích u mostu.
3: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
4: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
5: Ty si děláš srandu. Tohle si na sebe nevezmeš.
6: Drž mi kabelku.
5: OK, to jsem nečekala.
4: Olympia Plzeň. Místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.
7: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Máme tady aktuální info z páteřní dálnice D1. Pozor, dávejte na 105. kilometru ve směru od Prahy na Brno. Stojí tam porouchané nákladní auto. Projíždějte s opatrností.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio Vysočina.

0: rádia, 6 hodin 30 minut. Posloucháte Hit Radio, snídaní šampionů, s vámi Michal, taky Jasmin, taky David, a ten pro nás všechny má ranní update.
1: Ranní update.
2: Jakub Menšík je poprvé v semifinále Grand Slamu v Paříži vyřadil Fonseku. 20-letý hráč porazil Brazilce ve třech setech a duel ukončil až 7. matchbolem. V boji o finále čeká Menšíka světová trojka Alexander Zverev z Německa. Lamborghini zatím s elektromobilem počká. Italská značka luxusních automobilů oznámila, že do konce desetiletí neplánuje uvést čistě elektrický vůz. Místo toho se zaměří na plug-in hybrid. Nejlepší učitelkou Česka je podle poroty Lada Stuchlá. Letošní ročník soutěže Global Teacher Prize vyhrála učitelka z Kladna. Působí na zdravotnické škole a porotu zaujala mezi 10 finalisty. Tradičně se hodnotí hlavně inspirativní přístup k výuce, práce se studenty, moderní metody a schopnost motivovat žáky.
0: Tak my moc gratulujeme. Napadlo mě, vzpomenete si, vy, kdo jste u rádia, na svoji první třídní učitelku?
2: No je, je.
0: Co vy dva tady?
3: Na první tolik ne, ne na, na jméno, ale potom obecně na první stupeň ano, já jsem měla Milány Černou a Ludmilu Bartákovou a obě byly stejný v tom, že byly takový ty hodně přísný učitelky, kterých se jiný lidi báli, ale byly skvělí, protože naučili, byli féroví, poctiví a takový jsem měla nejradši, takže moc ráda na ně vzpomínám.
2: Ale za mě je to učitelka češtiny z Gimplu, Lenka Krejsová, doufám, že k ní tahle zpráva doputuje. Úžasná učitelka, zábavná, motivovala, naučila.
0: A mě fascinuje, představ si, že vlastně odejdeš jako z firmy, třeba skončíš někde v práci a zapomeneš jména tři čtvrtě kolegů třeba za týden, ale první třídní učitelku si pamatuješ celý život, nebo třídní učitelku jakoukoliv, jo. Květa Podvalská Jaroměř, to je ta moje, strašně rád jsem jí měl. Tak možná jste si vzpomněli i vy na jméno vaší třídní, případně na to vzpomínání vám tady může, tomu vzpomínání může pomoct další muzika Republika, Ready to go na Hit Radio, hezké ráno.

0: Tak i letos se tohle hraje hodně na svatbách. Alex Warren, Ordinary, taky na Hit Radio v 6 hodin 38 minut.
1: Jestli máte doma učitele, nebo učitelku, nebo prostě jenom nějakýho znáte, tak na ně teďka buďte hodný, kde máte doma, tak jim dopřejte nějakou dobrou véču a masáž třeba, protože oni to teďka nemají úplně lehký, jo? Teďka běží takový to jedno z nejzvláštnějších období školního roku, kdy děti ještě chodí do školy, ale vlastně už se jako neučej, známky jsou uzavřený, učebnice už nikdo neotvírá, hlavy ty jsou úplně zavřený, hlavy dětí, ty už jsou někde na prázdninách, jenže učitelky naopak makají, ty vymýšlejí ty sportovní dny, dávají dohromady nějakou administrativu, vysvědčení, odevzdávání učebnic, je toho strašně moc vlastně.
0: No ale pak přijdou ty 2 měsíce prázdnin, samozřejmě zasloužených prázdnin, ale ono to asi nebudou úplně 2 měsíce, teďka už by mě, učitelky opravovat takhle na dálku, protože přece jenom je potřeba nějaká příprava na ten další školní rok, takže tak měsíc mají volno.
1: Já doufám, že aspoň měsíc a půl od
0: měsíc
1: toho
0: a půl,
1: doufám,
0: měsíc
1: jako.
0: A půl.
1: Vím, že se tam vždycky scházeli jako už pár týdnů před začátkem školního roku, ale...
0: To nám klidně napište, ať teda víme, ať to máme teda z první ruky, jo. Jinak já jsem to tady počítal a včetně dneška zbývá do konce školy přesně 18 dní, 18 pracovních dní.
1: Já si myslím, že radost mají všichni. Takže, možná kromě rodičů někdy, ale...
0: No, takže děti, vy, kdo nás posloucháte, jestli už jste vzhůru, tak už jenom 18krát do školy. Učitelé taky už jenom 18krát do školy. K tomu teda nějaká práce navíc. No, ale my tady budeme s váma samozřejmě o prázdninách. Jsme tady s váma i teď. Za malou chvíli další hity Kygo, Zack Abel for Life. A taky myslíme i na vás, kdo nás hladíte na cestách. Bude aktuální doprava za moment.
2: Hit Radio. Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
4: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
5: Drž mi kabelku.
4: OK, to jsem nečekala.
3: Olympia Plzeň. Místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň. When

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Pokud jedete po dálnici D1, tak opatrně okolo 105. kilometru ve směru od Prahy na Brno. Stojí tam porouchané nákladní auto. Ať už míříte kamkoliv, tak šťastnou cestu.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
6: I took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way. Feels like forever here in the moment. Just so forever, see to stay.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: 7:00 krátké zprávy a David Jošt. Ceny ropy se téměř nemění, trhy vyčkávají na další vývoj situace na Blízkém východě a jednání mezi Iránem a Spojenými státy. Asijská země zatím zvažuje navrhovanou dohodu o zastavení konfliktu. Podle analytiků bude rozhodující, zda jednání přinesou konkrétní posun v klíčových sporných otázkách. V Kongu výrazně klesl počet podezření na ebolu, z více než 1000 případů jich po negativních testech zůstalo asi 120. Zároveň ale přibyly potvrzené případy, aktuálně jich je kolem 350, z toho už 60 lidí nemoci podlehlo. Podle Světové zdravotnické organizace se situace zpřesňuje díky testování a vyřazování falešných podezření. Prezident Petr Pavel na summit NATO na motorce nepojede, sám řekl, že by to vnímal jako provokaci a zvolí spíše důstojnější způsob dopravy. Zároveň připomněl, že na vrcholných jednáních NATO a OSN má Česká republika dlouhodobě zastoupení prezidentem. Pavel také podpořil přijetí eura a kritizoval některé nedávné změny v oblasti protidrogové politiky. Na závěr návštěvy Zlínského kraje ho čeká ještě program v regionu i výšlap na Svatý Hostýn. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Mezi Bystřicí nad Pernštejnem a Novým Městem na Moravě se připravte na vlakovou výluku. Vlaky tam nebudou jezdit od dneška do páteční 14. hodiny a 20. minuty. Jde o plánovanou akci a cestující budou muset využít náhradní autobusovou dopravu. Výluka kvůli opravám je také na trati mezi Jihlavou a Kostelcem. Tady potrvá do konce srpna. Přejeme šťastnou cestu a jdeme na počasí. Dnes bude na Vysočině zataženo s deštěm nebo přeháňkami, ustávat by měly během odpoledne a taky se ochladí. V maximech naměříme 15 až 18 stupňů. Zítra už by mělo opět vykouknout sluníčko.
4: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
5: Dobré ránko.
6: Krásnou středu vám přejeme.
7: Snídaně šampionů.
5: 7:02, Michal, Jasmin a David s vámi. Tahle hodina bude hodně nabitá. Hodně nabitá, nejenom písničkama. O 7:30 budeme soutěžit v rychlé pětce, a to o Puget 100 růží. No a v 7:50 taky o dovolenou v hodnotě 40 000 korun. Tak v 7:50 buďte taky rozhodně u rádia. A teď Skript a Will.i.am. Hezké ráno.
0: Hit Radio Vysočina.

0: 7 hodin, k tomu 6 minut ladíte středeční Hit Radio. Hezké ránko.
1: Kdo máte děti, nebo jste třeba čerstvou tetou jako já, tak určitě znáte pocit, který já zažívám teďka od víkendu a ještě to nepřestalo. Já jsem byla s bráchou, který má 8měsíční dceru. A bylo to boží, ale jak jsem s ním strávila 2-3 dny, tak mě teďka v hlavě pořád hrajou dětské písničky. A co je na tom jako horší, že mě už se i líbí. Já jsem přišla na nějaký nový prostě a teď si to broukám. A nejhorší na tom vlastně je to, že já si je broukám, i když nejsem s tím dítětem. I s přítelem v autě si najednou zpíváme ty písničky.
0: Nech mě hádat, je to něco od baby? Děláš si srandu.
1: Jaho, jahody, prosím pěkně.
0: Jaho, jahody.
1: To, ale ono je to fakt dobrý, počkej, jako fakt dobrý. No? Jaho, jahody.
0: Jasmin.
1: Ty jsi táta, tak ty to taky musíš znát.
0: No, já, bohužel.
1: Bohudí.
0: Teda, bohužel, jako, ano, jsem táta, jsem rád táta, ale bohužel znám tohle, jako, no.
1: Ale to není vlastně nejhorší věc, protože já jsem kačer, dělám kva, kva, kva, to je jako, to je jiný level zase.
0: Dobře, tak beru zpátky. Jaho, jaho, jahody, ještě dobrý, jo, ale...
2: Já jsem kačer, dělám kvak, kvak, kvak.
0: Mně se líbí, Jasmin, jakožto nejmladší člen tady naší posádky snídaně šampionů, tu to baví nejvíc. Já tady tak se cítím trošku trapně. David si vypadá, že by tady nejradši nebyl.
1: Ale kdybyste věděli, jakou měla radost ta moje nete.
2: Já jsem krokodýl, plavu ve vodě.
1: Já to znám na spaně,
3: o popularitě těchto z těch dětských songů svědčí i to, že nejpřehrávanější video na YouTube je právě Baby Shark, 17 miliard přehrání.
1: Ty krása. A ten už mi leze krkem, ale hele, béba dobrej.
0: Ne, podle mě jako děti, kteří tohle poslouchají, budou mít dospělosti problém pak jako no, s něčím. S nějakýma návykovýma látkama asi, jo.
1: Tak co rodičové, co hraje v hlavě vám? Jaký dětský song? Ještě jsem měla... Bumba z Haťa Paťa Zumba.
2: Jsem prase, dělám...
0: Co říkáš, Jasmin? Tak Jasmin, povídej.
1: Já jsem slonice. Dejte nám vědět, jak to máte vy, 777-937-777, co hraje v hlavě vám, co pořád musíte pouštět dětem, možná vás to už trošku nebo hodně štve, ale... No.
0: Tak je nám naprosto jasný, že jsme potěšili děti, které s vámi teďka třeba jsou v autě, nebo jim chystáte doma snídani, jasně, rodiče jsme moc nepotěšili, si myslím, ale přesně jak říká Jasmin, pojďte nám dát tipy ještě na nějaké takovéhle sebetrýznivé kousky, jo, jestli něco takového má. Pojďte nám to buď nahrát jako hlasovku na 777-937-777 přes WhatsApp, nebo nám to sem pinkněte normálně jako zprávu, SMSku. Teď Enrique Iglesias a já se ptám, my se ptáme, can you hear me? Pojďme na to, 709, krásné ráno.

0: Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
1: Jasmin, já možná budu vypadat jako, že jsem neznalý, jo. Kdo je Miro Jaroš?
2: Mira Jaroš, já o něm nemám jako nic moc najetýho, ale znám ho taky kvůli Segře a je fakt dobrý, má super songy, dělá koncerty, je to prostě slovenský zpěvák a opravdu úspěšný.
1: Takže... Jako úspěšný u dětí teda.
2: Ano, a u rodičů. Pak tady máme zprávu od Jardy, ahoj, u nás frčí traktor tralalaktor.
3: Traktor tralalaktor.
4: Já se cítím jak na dětský diskotéce. Já jsem fakt nadšená v tyhle chvíli.
1: Já se cítím trochu trapně už.
2: Dobře, tak dejme si chvilku pohov. Píše třeba David. U nás jede to samé, co jste pouštěli předtím. Míša z Plzně, zdravím, nejsem máma, ale teta a mám přítele, který mu je 36 a miluje Bébu zpívající zvířátka, jak jsme pouštěli. Já jsem kačer, hele, říkám si, jestli nechodíme se stejným, protože mýmu je taky 36 a taky miluje Bébu, jak jsem říkala.
1: Ty bláho, to je neskutečný. Tak je napsal anonym, možná radši. Anonym, hezké ráno, syn má 6,5 let, tak jsme už postoupili. Teď u něj vystoupí vypsaná fixa. No, tak to je ono, to je ono.
2: David, ahoj, Štístko a Poupinka, šlapy, šlapy, taky známe. No ale zpráva, co vlastně nás úplně vrátila do dětství.
1: Ahoj, co takový chňapík, maličký krokodýl, nebo decibely lásky?
2: Chňapík, to byla chňapík. Bomba.
5: Já jsem chňapík, maličký krokodýl.
1: Jako, takhle, já jsem trochu Grinch, to víme, jo? Je to ale roztomilý na jednu stranu. Já jsem ale divnej, já jsem prostě vyrostl na Prodigy, jako jo. Prodigy a Operation Blade a prostě a Fateless, já nevím, no.
2: Ale počkej, oni mají ich Chňapíka v němčině, ich bin Schnappi, das kleine Krokodil.
1: Já jsem myslel, že Prodigy zremixovali Chňapíka. Ty bláho. No tak jo, tak myslím si, že jsme nejvíc potěšili vaše děti. A já to tam ještě na chviličku dám, tak děti, poslouchejte.

tady taky. Tak asi dobrý. Ty bláho, tak omlouváme se, protože věříme, že spoustu těch písíček z hlavy nevyženete ne do konce dnešního dne, ale do konce vašeho života. Pojďme na mandraže. Hledá se žena 7 hodin 20 minut. Tohle je Hit Radio a středeční snídaně šampionů.

0: Hledá se žena 7.23 na Hit Radio.
1: My se vám chceme omluvit, pouštěli jsme tady ty dětské písničky v rámci toho, že teda já jsem o víkendu si všechny tyhle ty písničky dala do hlavy díky mojí neteři. Je vás hodně, co se snažíte těch songů dětských zbavit, píše třeba Janča s vysmátýma smajlíkama. Moje dvouletá neteř miluje Bébu, já jsem kačer. Teď se povedlo, že se týden tato písnička nepouštěla. Tak dík, teď se toho zase natlouho nezbavím.
0: Ale že není zač, vyřizujem. Mě tady pobavila zpráva. Napsal mi kamarád z východních Čech, tyhle, co to tam v tom rádiu hulíte? A ještě tady dorazila zpráva, ahoj, ještě jedna technická, kdo pak si vzpomene na gumimédiu v různých jazycích, to píše autobusák Jarda, no tak těch písniček je spousta, už to samozřejmě poušet nebudeme, to se necháme.
1: Crazy Frog,
0: tak to už jsme milovali, už jsme byli dospělí, si myslím, už jako víc, jako starší, no. No tak za malou chvíli něco klasického, na co jste zvyklí, a to je třeba tohle. Ella Henderson, Rudimental, Alibi. No a připomínám, že už za pár okamžiků je to Rychlá pětka, kde soutěžíte celý tento týden o Puget růží, 100 růží od Florey, tak na to rozhodně počkejte.
2: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.

Luxus není o věcech, ale o zážitcích. Výkon, svoboda, prostor jen pro vás. moto.pujčovna.eu v Mariánských Hradčicích. Vybrané motocykly pro ty, co vědí. Rychlá rezervace a férové podmínky. Na týden, na den nebo jen kolem komína. Dopřejte si výkon bez starostí. moto.pujčovna.eu v Mariánských Hradčicích u mostu.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Aktuálně na Vysočině nemáme hlášené žádné nehody. Pozor ale na dálnici D1 na 105. kilometru ve směru od Prahy na Brno. Stojí tam porouchané nákladní auto. Šťastnou cestu.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Vysočina.

0: takhle vám hraje středeční Hit Radio. Tohle je snídaně šampionů. My jsme Michal, Jasmin a David. A v 7.33 přejeme hezké ráno.
1: Ranní update.
0: A to pro nás má David.
2: Američan ztratil na toaletě přes 600 tisíc korun, poctivý nálezce mu je vrátil. Peníze měly být určené na léčbu jeho sestry a pocházely z prodeje sběratelských předmětů. Nálezce ho dokázal dohledat a celou částku mu vrátil do posledního dolaru.
0: Hezky.
2: Stát zvažuje vlastní komunikační aplikaci, která má zvýšit bezpečnost i nezávislost. Česká republika uvažuje o vývoji vlastní komunikační aplikace pro úřady i bezpečnostní složky. Projekt má počítat i s pokročilým šifrováním pro bezpečnou komunikaci do budoucna. Většina mužů dnes preferuje ve vztahu rovné finanční rozdělení mezi partnery. Podle nového průzkumu to uvedlo 62% mužů. Změna souvisí nejen s rostoucími náklady na život, ale i s jiným pohledem na partnerské role. Rovné přispívání už mnoho lidí nevnímá jako problém, ale jako projev férovosti a respektu. Hodně kontroverzní téma, podle mě.
0: Tak jak to máte třeba vy, Davide, u vás doma?
2: Tak my to máme rozdělený 50 na 50.
0: Jakože fakt normálně přesně do koruny, jo?
2: Přesně tak.
0: Tak tebe bych chtěl mít doma, co ujasním?
3: Hele, někdy pade napade, někdy komu se ten měsíc daří víc, tak ten dá víc do té domácnosti ten
2: zajímavý
3: měsíc.
2: Zajímavý model.
0: Vy se neptejte, já jsem o tom nikdy nepřemýšlel. Kdybyste chtěli ušetřit třeba na nějaký květině, tak jste tady správně. Rychlá pětka z Florea.cz, hrajete o luxusní kytici s růží s doručením od Ruda Red Torch, délka růží 70 cm. Tak pokud byste chtěli vyhrát, pište, chci soutěžit na 777 937 777. Teď 5.

0: Five and Queen, We Will Rock You, 7:37. Takhle vám hraje středeční hit rádio, tohle je snídaní šampionů a teď jdete hrát vy.
1: Rychlá pětka.
0: Rychlá pětka. Z Florea.cz hrajete o luxusní kytici s růží s doručením.
2: Florea patří mezi úplný jedničky v doručování květin po celé České republice. Taky byla navíc 6x za sebou finalistou soutěže e-shop roku v kategorii kvalita a patří mezi nejlíp hodnocený český e-shopy s desítkama tisíc ověřených recenzí.
0: Tak a s námi ve vysílání už je Adam. Adame, hezké ráno.
3: Dobrý den.
0: Hezký den. A ty tam máš i maminku, že jo?
3: Ano.
0: A maminka se jmenuje?
3: Iveta.
0: Iveta. Ahoj Iveto, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, tak jste na to dva, pojďme soutěžit.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Ve kterém českém městě stojí Karlův most?
3: Praha.
0: Praha, přesně tak.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Kolik gramů má 1 kilogram?
3: Tisíc.
0: Musíte mluvit víc trošku nahlas, lidi, ale zaznělo to tam, já to slyšel.
1: Otázka třetí.
0: Pojďme dál.
1: 3 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje pohádková postava, která nosí červenou čepičku?
3: Červená Karkulka.
0: Přesně tak, to je ono.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jaké 3 barvy jsou na české vlajce?
3: Modrá, červená a bílá.
0: Tak, a poslední, 5. otázka. Který měsíc přichází po červnu?
3: Červenec.
0: Jo! Vy jste neuvěřitelný! Adame, Ivet, vyhráváte od Florea.cz Puget 100 růží. A já se zeptám, Adame, ty jsi napsal SMSku, že bys chtěl vysoutěžit kytku pro svoji mamku ke svátku, tak je to ta maminka, která vedle tebe teďka sedí v autě?
3: Ano.
0: Ano! No tak... Je to vaše.
2: Moc gratulujem.
0: oni měli.
2: Oni
0: tak
2: měli úžasem.
0: Moc gratulujeme, lidi, vyhráváte to, mějte se krásně, hezký den a zase někde na Hit Rádiu se těšíme. Ahoj, ahoj. Ahoj. No, o tenhle Puget růží budete soutěžit ještě zítra a taky v pátek.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit

Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na Vysočině teď nemáme hlášené žádné nehody, připomínáme ale novou uzavírku na Pelhřimovsku. U Dobré vody u Pacová ve směru na Kámen probíhají práce na silnici, místo je neprůjezdné.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady.
6: Tak to dělají šampioni.
5: Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: 7.49, tohle je středeční Hit Radio, posloucháte Snídaně šampionů, krásné ránko. Je čas zkusit si zasoutěžit o dovolenou v hodnotě 40 tisíc korun.
1: Dovolenou vlastního výběru. My tady máme, jak už asi víte, takový virtuální letadílko, v něm 6 řád sedačky A až F a vy jenom musíte najít tu správnou, pod kterou je ta dovolená.
0: Pojďte nám napsat. Chci soutěžit na 777 937 777. My jednoho vybereme, zavoláme a už za malou chvíli se dozvíme, jestli se náhodou ten dotyčný nesedne na to správné sedadlo, kde je ta dovča za 40 tisíc korun dle vlastního výběru. Teď další muzika, pojďme na to. Lucie, Marie na Hit Radio. Tak hezké ráno, šampioni.

0: Lucie Marie, 7.53, tohle je Hit Radio snídaně šampionů. A jdeme soutěžit.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 tisíc.
2: Dovolená vašeho výběru za 40 tisíc od Invie, to můžete získat.
0: Stačí, když trefíte správnou sedačku v našem virtuálním letadle. Máme tady 6 řad a sedačky A až F. Na jedné z nich je dovolená v hodnotě 40 tisíc dle vlastního výběru, případně tam může být taky Člověče nezlob se, nebo taky dvě vstupenky na Marka Ztraceného, anebo
2: vůbec nic.
0: S námi ve vysílání už je Jana. Jano, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Ahoj Jani.
0: Dobré ráno, ahoj Jani. No tak ty máš teďka jedinečnou šanci, jedinečnou možnost vyhrát tuhle parádní rovču, tak my se tě ptáme, jakou sedačku v našem virtuálním letadle si vybereš?
3: Písmenka znám, jenom ještě čísla, to kolika
2: prosím. Je to 1 až 6, A až F.
3: Tak, poprosím E4.
2: E4.
0: E4 říkáš. A Jani, my pro tebe máme špatnou zprávu, protože E4 už bohužel je obsazeno.
2: Jani, musíš koukat na web Hitrádia, kde se zaregistruješ do klubu posluchačů a tam jsou už uhádnutý sedačky.
0: Takhle, Jani, neházej flintu do žita, ničemu to nevadí, protože za hodinu další šance vyhrát, tak se ptám, budeš v 8.50 u rádia, zkusíš to ještě?
3: Bohužel nebudu, akorát parkuju v práci, takže zkusím zítra.
0: Tak kdyby náhodou to nevyhrál někdo dneska, tak zítra samozřejmě další možnost. Tak Jani, krásný den a děkujeme za hru, zatím ahoj.
3: Díky, ahoj.
0: Ahoj. Tak my pokračujeme opět za hoďku. Dovolená za 40 tisíc tady stále čeká na někoho z vás.
4: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. V Česku přibývá lidí, kteří nemohou legálně hrát. Do registru vyloučených hráčů se zapsalo už přes 70 tisíc lidí. Tento seznam brání tomu, aby lidé mohli dál legálně sázet u hazardních provozovatelů. Většina se do něj dostane rozhodnutím úřadů, část ale vstupuje dobrovolně kvůli závislosti. Podle odborníků má registr výrazný psychologický efekt a pomáhá lidem se závislostí. V Česku padla první obžaloba za špionáž pro Čínu. Státní zástupce viní muže z neoprávněné činnosti pro cizí moc, což je nový trestný čin v českém právu. Podle soudu měl pracovat pro čínskou zpravodajskou službu a sbírat informace v Česku. Muži hrozí až 5 let vězení, od ledna je přitom ve vazbě. Jde o první případ tohoto paragrafu, který platí teprve od loňského roku. Opilý cizinec skočil v Praze do Vltavy. Mladík s téměř 2 promile alkoholu skočil z mostu Legií po výzvě kamarádů. Z vody ho nakonec vytáhli lidé na šlapadlech, zraněný nebyl. Policie uvedla, že nešlo o trestný čin ani přestupek, ale o hazard a hloupost. Muž skončil na záchytce a zaplatí její pobyt. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Sportovcům v Havlíčkově Brodě slouží od začátku června nové multifunkční hřiště. Najdete ho mezi Reňkovou ulicí a základní školou Nuselská. Zahrát si tam můžete tenis, volejbal, kopanou, házenou i basket. Součástí je také běžecká dráha, doskočiště pro skok do dálky a zázemí pro vrch koulí. Vedle hřiště vzniklo i nové parkoviště. Náklady jsou přes 83,5 milionu korun. Dnes se na Vysočině připravte na ochlazení. V maximech naměříme do 18 stupňů. Vzduch skladí déšť a přehánky, které budou panovat. Odpoledne by pak měly srážky ustávat.

0: CZ.
1: Dobré ráno, šampione.
0: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
2: Jsme tady pro tebe.
0: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
3: Krásné ráno.
1: Krásnou středu.
0: Snídaně šampionů.
3: Ano, stále tu jsme, hlavně jsme moc rádi, že tu jste vy, že jste si nás pustili k tělu. 8 hodin, 3 minuty, Michal, Jasmin a David, no a muzika nachystaná. Alvaro Soler, Te Machinába, tohle vás bude bavit. Hezké ráno.
0: Hit Radio Vysočina.

0: Zema Chenába, Alvaro Soler, 8:05, tohle je Hit Radio a snídaně šampionů.
1: Dovolte mi dotěrný, drzý dotaz soukromý. Píšete si přes den se svým partnerem nebo partnerkou? Já jo, hodně. Dokonce mi včera můj Kuba říká, Ježíš, je 9:03 a ty jsi mi ještě nevolala, že už jdeš domů z práce. A dělá si se mě srandu, prý, co se stalo jako. A tak mě překvapilo, že jenom 36% lidí si během dne píše se svým partnerem zprávy. Co děláš, jak se máš, takovýhle věci. Tak co naši posluchači a co vy tady, kluci, píšete si přes den spolu?
2: Jako my dva si, Davide, moc ne, no.
3: No takhle, já bych si s tebou i psal, ale ty vůbec neodepisuješ, no, ale to je jiné téma.
2: To potvrzuju, to je pravda, to je pravda. Píšeme.
3: Já my teda plně píšu. Minimálně teda.
2: No, občas si napíšem.
1: Dobře, tak jenom 36% lidí to takhle má.
2: Co 36% lidí, to mi přijde docela málo, jako. Jakože na toho dotyčného ten zbytek moc nemyslí, že si jako nepíšou.
1: Takhle, já si zase říkám, že ono je někdy fajn si o tom dní moc nepovídat, my se třeba trošku jako napíšem, ale pak se doma večer sejdem a všechno si řekneme, jo, a můžeme si vyprávět.
3: To jsem zrovna chtěl říct, o čem si povídáte potom večer, když si celý den píšete, ty jo.
1: A tak někde se toho zase děje tolik, že prostě můžeš dělat obojí, no.
2: Hele, mě tak napadlo, že bychom těch 36%, nebo kolik to bylo, že bychom ta procenta mohli trochu zvýšit, že? Že bychom mohli napsat těm našim polovičkám, že? My tři, kdo jsme tady, jo? Že bychom mohli napsat stejnou SMSku.
1: Stejnou
2: SMSku, samozřejmě můžete se přidat i vy, kdo jste u rádia, můžete taky napsat vašemu partnerovi. Tak znění SMSky, já počkám, až vytáhnete telefony.
1: Už ho držím.
2: No, posluchači, než vytáhnou telefony. Tak já dám tady teda zprávy. Tak, napsat. Tak, a pojďme teda psát, jo? Napíšeme úplně stejnou.
1: Trošku se mi nelíbí, že tu zprávu vymýšlíš ty a ne já, ale dobře.
2: Takže, píšeme. Ahoj, lásko. Přeju hezké ráno. Hezké ráno. Tak, přeju hezké ráno. Jak se spalo? Jak se spalo?
1: To je diktát z češtiny.
2: Tak dobře, jinak, tak počkej. Vyspala ses krásně. Vyspala ses krásně. Ty asi napiš vyspal.
3: Já už nechám, jak se spalo.
2: Vyspala ses krásně. Otazník. Až přijedu domů, udělám ti...
1: Co?
2: Udělám ti skvělou masáž.
1: Skvělou masáž.
2: Masáž.
3: Komu Eva poslouchá, takže si myslím, že...
2: Měj hezký den. Měj krásný den. Miluju tě.
1: Ježíš, tak ty umíš být romantik trošku.
2: Miluju tě. Člověk to neposlal tobě, ale... Já nevím číslo teďka, ale...
3: Pořádně si zkontrolujte, komu to posílá.
2: Nebo to může poslat hromadně, pokud máte víc partnerů, že jo?
1: A uděláme si teda jakože testík, že tak čekáme, až nám odpoví.
2: Odesílám, je to tam. Poslali jste to?
1: Ano. Send.
3: Doručeno.
2: Odesláno. Taky doručeno. Tak vy, kdo jste to udělali taky, tak schválně můžete nám taky napsat, jaká byla reakce od vašeho protějšku a já jsem teda zvědavý, co nám napíšou ty naši partneři.
1: Tak si dáme pár písniček a snad nám do té doby napíšou.
2: Asi tak 30 písniček a pak možná teda přečteme, co napsali. American Authors, Best Day of My Life. Další songy pro vás tady na Hit Rádiu. 8:09, krásné ráno, šampioni.

čtvrt na devět. Minuta k tomu, tohle je středeční Hit Radio, krásné ráno. Bavili jsme se o tom, že jenom 36% lidí se s partnerem posílá během dne zprávy, tak jsme chtěli ta procenta trochu zvýšit, no a my jsme tady živě v éteru.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

0: Všechno nebo nic. Eva Farna. 8.21, posloucháte Hit Radio. Další parádní muzika, tak vám letí za malou chvíli. Tohle je Alan Walker, Tommy Narket a Aura Dark Side. Staví se i Martin Garrix. No a samozřejmě víme, že nás sledíte i na cestách, tak jak to na silnicích vypadá, řekneme, bude aktuální doprava, počkejte na to. Tak hezké ráno.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na dálnici D1 na 87. kilometru směrem na Prahu aktuálně opravují protihlukovou stěnu, tak tam dejte pozor. A silničáři pracují také na 91. kilometru D1 směrem na Prahu.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.

0: Tohle je muzika ke všemu, co děláte. Alan Walker, Tomín Arket, Aura na Hit Rádiu přesně o 8:30 a to je čas na Davidův.
1: Ranní update. Na ministerstvu obrany padla rekordní odměna, náměstek dostal 1 000 000 korun. Vyplatit je měla tehdejší ministryně obrany Jana Černochová. Konkrétní důvod ani jméno oceněného úřad neuvedl, mluví jen o mimořádných úkolech a vyšší odpovědnosti. Telefonování mladým lidem způsobuje úzkost, raději volí zprávy než hovory. Mnoho lidí z generace Z přiznává, že telefonáty v nich vyvolávají stres až paniku. Raději proto komunikují přes zprávy, kde mají čas si odpověď promyslet a upravit. Jakub Menšík je poprvé v semifinále Grand Slamu. 20-letý hráč porazil Brazilce Fonseku ve 3 setech a duel ukončil až 7. matchbolem. V boji o finále čeká Menšíka světová trojka Alexander Zverev z Německa. Tak tohle je zpráva ze sportu, já vím, že na ně úplně neslyšíte, ale tohle je tak zajímavá a úspěšná zpráva, že jsem si říkal, že ji musím do vysílání protlačit.
0: Je to super zpráva, gratulujeme, je to určitě úspěch.
1: Takovýhle zpráv o sportu nás čeká ještě hodně, protože za chvíli startuje světový šampionát ve fotbale, jak všichni víme.
0: Počkej, jak ve fotbale, teď fotbal skončil teďka, ne?
1: To byla Liga mistrů.
0: No počkej, to je něco jiného, jo?
1: To je zase něco jiného.
0: Jo, takhle, hele, hokej jo, ale fotbal tam teda tápu, takže...
2: To máš hokej ve fotbale.
0: Takže počkej, teďka jak ty Francouzi teda vyhráli a jak si jako teda zapálili vlastní město, tak to je něco jiného.
1: To je klubová soutěž.
0: Takže počkej, takže a kdo pravděpodobně vyhraje teda ten šampionát?
1: Hele, třeba i český výběr.
0: Jo? Takže pak bude hoře Praha.
1: To snad ne.
0: Pojďme na YouTubečka. Pride in the name of love. Na Hit Rádiu v 8:32. Hezké ránko.

0: Rebecca Dabraka. Lady Gaga. 8.39, posloucháte Hit Radio Snídaně šampionů. Přejeme pohodový ránko.
1: Pojďte kápnout božskou. Pojďte nám říct, jaká písnička vám vždycky zlepší náladu. Jo, opravdu o tom teďka popřemýšlejte a až na ní budete myslet a budete vědět, která to je, tak nám ji hnedka napište na web Hit Radia.
0: Možná se ptáte proč, no tak tím hlavním důvodem je, že pokud nám to na web Hit Radia napíšete, pokud se zaregistrujete a pokud svůj hit uslyšíte ve vysílání, o víkendovém vysílání a podaří se vám dovolat do studia, tak můžete vyhrát chytré hodinky Garmin pro vaše děti a to v hodnotě necelých 7,5 tisíce korun.
1: Takže leďte Hit Radio taky o víkendu a my vám budeme moc držet palce, protože tohle je moc hezký dárek pro děti.
0: Komplet detaily na webu hitradio.cz.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.

0: milion skvělých důvodů, proč poslouchat Hit Radio, je parádní muzika a jedním z těch důvodů je možnost vyhrát parádní dovolenou.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 tisíc.
0: Sedadlo v našem virtuálním letadle, na kterém je dovolená za 40 tisíc od společnosti Invia.cz dle vlastního výběru, je stále neobsazeno.
2: Máme tady sedačky v letadle A až F6 řád. Dneska už se stalo, že někdo tipnul sedačku, která už dřív typovaná byla, tak aby jsme tomuhle předešli, tak znovu upozorňujeme, že dříve uhodnuté sedačky najdete v klubu posluchačů Hit Radia. Registrace jsou přes web Hit Radia. A já jsem vám včera na svůj Instagram Jasmin Official dávala nápovědu taky, v které části letadla tak jako můžete lovit. Ona za chvíli jakoby zmizí, ale já jsem udělala výběr soutěž Hit Radio, takže je to tam normálně vidět na profilu, pak ve výběrech.
0: Je to tam, je to tam. Tak zjistíte, v jaké polovině jsi, na levé půlce nebo na pravé půlce je ta dovča. Tak volejte teď 800 937 937, necháme to chviličku zvonit, napneme to, přece jenom je to dovča za 40 táců.
2: Kdybyste náhodou neuhodli tu dovolenou za 40 tisíc, tak ale taky na vás čeká hra Člověče nezlob se, nebo máme tady dva lístky na Marka Ztraceného, a nebo budete mít černýho Petra a nevytáhnete si vůbec nic.
0: Dobré ráno, snídaně šampionů, kdo je s námi ve vysílání?
3: Tady Broňo, ahoj.
2: Čau,
0: ahoj,
2: Broňo.
0: Ahoj, Broňo, dobré ránko, jak se máš, Broňo, jakou máš středu, Broňo?
3: No, středa je výborná, dneska nastupuju na dovolenou, takže dobrý, parádní.
0: Takže nastupuješ na dovču a teďka bys si vlastně mohl ještě jednu parádní dovču vyhrát. Tak Broňo, ptáme se tě, jaké sedadlo v našem virtuálním letadle si zvolíš? Je tam 6 řad a sedadla A až F.
3: Tak já bych zkusil
2: D3. Sedačka neobsazená, takže dobrý.
0: D3, tak pojďme se připoutat, prosím. Broňo se připoután na D3. Co na to Jasmin?
2: Broňo. Dovolená se na této sedačce? Broňo? Neskrývá.
0: Broňo, neskrývá se tam dovolená, ale co se tam schovává? Ty jsi sednul na sedačku, kde něco je. A když šáhneš takhle pod svoje sedadlo, šáháš pod sedadlo, Broňo?
3: Ano, snažím se.
0: Tak šáhni tam.
2: Já tady vidím Michala taky, jak šáhá, je to dost
0: šáhám
2: divný.
0: Taky pod sedadlo a teďka vytahuj tu ruku nahoru a máš v ruce dva lístky na Marka Ztraceného na Letenskou pláň.
3: Skvělý,
2: 7.8.
0: A slyším, že tam někdo má větší radost než ty. Kdo se tam tak radoval,
3: jo,
0: Broňo?
3: To jsou kolegové tady.
0: Oni nás poslouchají, tak zdravíme kolegy, dva lístky na Marka Ztraceného ty posíláme, nějak si to rozdělte, užijte si to, no a samozřejmě dovča tady stále je, tak zítra v 6.50 další šance. Broňo, s kolegama to zkuste určitě, jo?
3: Díky moc.
0: Tak jo, vydržme na telefonu, doladíme detaily, zatím ahoj.
2: Ahoj.
0: Tak zítra.
2: No, připomínáme, že nápověda teda jedna je a zítra přibude ještě jedna.
0: Další. No už přehořívá, už byste to mohli vyhrát taky někdo, no.
4: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.

0: Nico Santos. Roof Top v 8.57. Tohle je Hitrádio Snídaně šampionů. Jsme v cíli a my vám chceme moc poděkovat za další společné ráno. S vámi byli Michal, Jasmin a David.
1: Ano, díky za dnešní ráno, za 3 společné hodinky nebo jakýkoliv čas, co jste s náma strávili, a zítra znovu.
0: Opět se dovolím připomenout, rozhodně nás někdo začal ladit až teď, tak dovolená v hodnotě 40 tisíc tu stále je. Stále jste neobsadili to správné sedadlo. Zítra pokračujeme v 6 hodin 50 minut.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Mějte bez vás středu.
1: Čauky, čauky, čauky.
0: Těšíme se zítra. V 6. Ahoj, ahoj, ahoj.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. V Havlíčkově Brodě v Husově ulici se srazila 2 osobní auta a částečně blokují dopravu. Na Třebícku v Opatově tady taky havarovala 2 osobní auta. S opatrností je vozovka průjezdná Kivadlově. No a na Žďársku mezi Svratkou a Křižánkami tady havarovalo osobní auto. Je to tam průjezdné Kivadlově, takže si dávejte pozor. Šťastnou cestu. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.
3: 9 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. Sněmovna podpořila růst rodičovské, ta by mohla vzrůst od příštího roku o 50 tisíc na 400 tisíc korun a na dvojčata a vícerčata ze 700 na 800 tisíc korun. Novelu teď posoudí sociální výbor. Na motorce prezident Pavel na červencový summit NATO v Ankaře nepojede, přestože by ho cesta na motorce do Turecka lákala, v tomto případě by ji považoval za trolení. Prezident tak odpověděl na dotaz při debatě s lidmi ve Valašských Kloboukách. Pavel zamýšlí se summitu zúčastnit, zatímco vláda chtěla mít delegaci složenou z premiéra, ministra obrany a ministra zahraničí. Brno přichází s pohledem na sebe samo, v číslech ukazuje, jak se mění počet obyvatel, doprava, bydlení nebo klima. A to v rámci venkovní výstavy na Mendlově náměstí. Co všechno tam návštěvníci zjistí, řekne mluvčí města Filip Poňuchálek.
4: Návštěvnictvo se například dozví to, že počet lidí s trvalým pobytem nadále roste a město už několik let překračuje hranici 400 tisíc obyvatel. Zároveň ale pokračuje pokles porodnosti. Například v roce 2025 se v Brně narodilo nejméně dětí od roku 2000.
3: Výstavu si návštěvníci mohou prohlédnout do konce června. Na podzim se pak přesune na Moravské náměstí. Tenista Jakub Menšík se poprvé v kariéře probojoval do grandslamového semifinále. Ve čtvrtfinále French Open porazil na pařížské Antuce Brazilce Fonseku. V boji o finále vyzve v pátek světovou trojku Němce Zvereva.
5: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Tak dneska očekáváme zataženost deštěm nebo přeháňkami, je tady možnost i bouřky a teploty 15 až 18 stupňů.
2: Hit Radio Vysočina.
1: S vámi na Hit Radio Vysočina Markéta Zušťáková, přeju vám krásnou středu a teď už pro vás třeba Jennifer Lopez a Pitbull. Hit Radio.
6: Say low.

0: Rádio Vysočina.
1: Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí,

Za námi poetika na Hit Radio Vysočina v 9 hodin 11 minut. Tak léto to je sice ta pěkná doba dovolených, ale tak je to doba, kdy se nejvíc opravují silnice a všude jsou uzavírky a ani letošek na Vysočině nebude výjimkou. Třeba řidiče v Jihlavě čekají během letních měsíců masivní dopravní komplikace. Ano, slyšíte dobře. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny se chystá na kompletní rekonstrukci hlavního průtahu městem a bude to hotové až někdy v říjnu. Takže na prázdniny asi nejlepší pohybovat se po Jihlavě buď pěšky, nebo na kole, anebo vůbec být možná někde u moře celý dva měsíci. Tak to je takový jakoby návod pro vás, jak to udělat právě o prázdninách. Imagine Dragons, to je další muzika pro vás, přeju vám krásnou středu.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz. Paper.

slyšeli jste Katy Perry na Hitrádiu Vysočina, tak dneska 3. června teprve maturuje moje neteř Pája, taky samozřejmě celá rodina držíme pěsti. Většina maturantů už to má za sebou, dokonce dcera mojí kamarádky, ta dneska jde na takovýto slavnostní předávání toho maturitního vysvědčení, no a moje neteř teprve teďka v tuhle chvíli sedí někde na potítku. Hele, to čekání bylo nekonečný, tak já jí přeju, ať už to má rychle za sebou a ať to klapne samozřejmě. Tak posíláme všem už třeba, co to mají dávno za sebou, maturantům Coldplay za chviličku na Hitrádiu Vysočina. Buďte s námi a krásnou středu, pohodovou, bez nervů.

0: Posloucháte Hit Radio Vysočina a tohle byl Hozier. A tady je pozitivní minutka. Představte si to, že Češi pracují skoro nejvíc v Evropě. Jsme prostě pracanti, jsme dobří. Což je samozřejmě skvělá zpráva, ale hlavně, ať se to nezvrhne v nějaký workoholismus, prosím vás, jo, protože i odpočívat se musí. Třeba klidně i u poslechu Hit Radio Vysočina. Tady je pro vás teďka srdcovka od Fugees a další srdcovky připomínám i dneska po 12. hodině na Hit Radio Vysočina.
1: S

Do dnešního upršeného dne jsme vám na Hit Radio Vysočina pustili Miley Cyrus, přidáme i další vzpruhu, třeba českou kapelu Činasky a víno. Hele, o tom ale zatím budeme jenom snít, to si necháme až na večer po práci, jo? Slibujete?

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. V tuto chvíli nemáme hlášené žádné dopravní komplikace na Vysočině a to je určitě dobře. Přejeme všem šťastnou cestu a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
7: 10 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. Ministerstvo spravedlnosti prověří okolnosti podmínečného propuštění Romana Janouška z vězení. Uvedl to server Seznam zprávy. Úřad se bude zabývat postupem soudů i posudky Janouškova zdravotního stavu. Podle znalců byl v terminálním stádiu nevyléčitelné nemoci. Server ale zjistil, že se Janoušek už několik měsíců po propuštění účastnil cyklistických závodů a později i lyžařských. V Česku právě probíhá jarní kolo celostátního sčítání denních motýlů. Motýlí půlhodinka potrvá do neděle a zapojit se může každý. To potvrzuje i koordinátor akce David Číp.
8: Je to ideální nejen třeba pro děti ve školách, ale je to také super zejména třeba o víkendu pro rodiče s dětmi a věnovat půlhodinku sledování motýlů. Ideální je, když si předtím nastudují trošku, jaké ty druhy denních motýlů u nás vlastně máme.
7: Určovací klíč najdou zájemci na webu motýlí-půlhodinka.cz. Vzhledem ke vzrůstajícímu riziku vzniku lesních požárů v Evropě bude v nejvíce ohrožených oblastech rozmístěno dodatečných 777 hasičů. Připraveno k zásahu bude taky 22 hasicích letadel a 5 vrtulníků. Oznámila to Evropská komise, která nasazení hasičů a techniky pomáhá financovat a koordinovat. A ještě NHL. Tomáš Hertl rozhodl v prvním finálovém utkání o výhře hokejistů Vegas 5-4 na ledě Caroliny. Série bude pokračovat druhým zápasem v noci na pátek našeho času.
9: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko. Výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Tak dneska očekáváme zataženost deštěm nebo přeháňkami, výjimečně i možnost bouřky, teploty 15 až 18 stupňů. No a v noci zpočátku velká oblačnost, potom ubývání oblačnosti klidně do vyjasnění, po ránu se můžou tvořit někde mlhy a teploty v noci 10 až 7 stupňů.
5: Hit Rádio Vysočina.
0: Za chviličku soutěžíme na Hit Rádio Vysočina o lístky na festival v Telči, tak buďte s námi a vyhrávejte. A tady je Leony.

Zaspívali Linkin Park na Hitrádiu Vysočina. Vytočte právě teď telefonní číslo sem k nám do studia, což je 56 73 1 2 3 4 5. Soutěžíme totiž o lístky na festival v Telči, takže první volající je od nás dostane. A teď už Enrique Iglesias.

0: Rozdáváme lístky na festival v Telči a na telefonu připravený Daniel vyrazit na festák, je to tak? Ahoj.
1: Ahoj, ahoj, zdravím.
0: Šel bys jo na festák?
1: Jasný.
0: Máš to rád, ty festivaly?
1: Určitě.
0: Ty jsi mi říkal, že zrovna na tomhle festivalu jsi byl i loni, viď?
1: Ano, no. A pěkně jsme tam zmokli.
0: No jo, já si to pamatuju.
1: Že to takovou pěknou bouřku tam.
0: Že to možná zvukaři nebyli rádi, když to tam cákalo na všechny ty věci, že jo? Je mi to jasný. Hele, tak to se přece nemůže stát, že by jakoby dva roky po sobě pršelo, takže já si myslím, že letos to vyjde.
1: Určitě ne.
0: No.
1: To bude krásné. No.
0: Hele, máš jako nějaký tip, na co se nejvíc těšíš na tom festiáku?
1: Vohnoutí rybičky 48, to je super.
0: Tak už aspoň známe tvůj hudební vkus.
1: Marie Tichá dokonce, ale to s ním přes.
0: Dobrý, tak jo, já si myslím, hele, a co ještě teda úplně jako, kdybys měl vyzdvihnout na festiáku, co máš úplně z toho jako nejradši, co by to bylo?
1: Ty vohnouty a takový.
0: Jo, ale ne, já myslím jako celkově tu atmosféru, jo, protože já třeba mám strašně ráda, když je to venku, když je takový ten teplej letní večer, teď ty máš nějaký ten drink v ruce a posloucháš tu svůj kapelu, veď, to je úplně nejvíc.
1: Tak
0: jsme si to pochválili, Dane. Tak jo, hele, užij si ten festiák, gratuluju a měj se.
1: Děkuju moc.
0: Měj se, ahoj.
1: Děkujte.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

0: co se děje na Vysočině.
1: Celý tento týden je v Havlíčkově Brodě ryze sportovní. Ještě dneska se konají brodské sportovní hry pro základní školy. Zítra proběhne třeba ve skateparku koloběžkový závod. A vyvrcholení přijde v sobotu, kdy je připraven Sportfest, kdy se celé Havlíčkovo náměstí promění v místo plné sportu a zábavy. Uskuteční se taky 15. ročník závodu Molitanový muž a odpoledne se můžete těšit na kapely. No a v neděli tak to vás zvu na motocross do Pacova, čtvrtý závod Open mistrovství České republiky v motocrossu s nabitým programem. Elitní i juniorští jezdci, tréninky se jedou od rána a finálové jízdy potom v neděli ve 13 hodin. Tak si to užijte.
0: Vysočina. Tady jsme doma.

0: Rádio. Ponožky i hrníček táta už dostal. Tak co takhle letošní den otců oslavit ve velkém stylu? Na Hit Rádiu Vysočina soutěžíme, poslouchej dobře, o smart toaletu s vyhřívaným prkínkem, dálkovým ovládáním i nočním osvětlením. I tvůj táta si zaslouží královský trůn. Tak proč mu nedopřát upgrade stolečí? Registruj se na našem webu. Hit Rádio Vysočina.cz.
1: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.
0: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Ladíte Hitrádio Vysočina, dneska je středa a my na sociálních sítích právě Hitrádia Vysočina se vás ptáme, čeho jste se báli jako děti, jestli to byl čert, bubák pod postelí, sklep, třeba vystrčit nohy spod peřiny, anebo takovýho něco podobného. Já se teda přiznám, že já jsem odkujená letníma táborama, my jsme tam pořád chodili na stezku odvahy, takže já se nebojím ničeho. Jak to máte vy, klidně nám zahlasujte, budeme rádi. Teď už na Hitrádiu Vysočina Roxette.

Byl Joe na Hit Rádiu Vysočina. Dneska, tedy ve středu 3. června, je Evropský den jízdních kol a taky je den koblih. Tak by mě zajímalo, co je vám sympatičtější. Já teda dneska v tomhletom počasí bych rozhodně se přikláněla ke koblize.

Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 na kilometru 91 ve směru na Prahu. Tady bude probíhat údržba vozovky v levém jízdním pruhu, tak si tam dávejte pozor. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
1: Krásné dopoledne, 11 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. Odbory na úřadu vlády vyhlásily stávkovou pohotovost kvůli chystanému převodu agent v oblasti ochrany lidských práv, duševního zdraví či závislostí na některá ministerstva. Vedoucí úřadu vlády Tünde Bárta rozhodnutí odborů respektuje, jejich obavy ale podle ní nejsou na místě. Do obchodů míří první české rané brambory. Jejich pěstitelé ale letos řeší sucho, silnou zahraniční konkurenci a nejistotu kolem cen. Jak chce stát domácí bramborářství podpořit, přiblíží mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.
2: Bramboráři mohou získat dotace například na prevenci před chorobami brambor, na pěstování kvalitních odrůd, na množitelský materiál nebo na podporu producentů brambor. Z unijních peněz mohou čerpat na produkci brambor k výrobě škrobu, na organizaci producentů a také na propagaci brambor nebo na integrovanou produkci brambor.
1: Ministerstvo také apeluje na zákazníky, aby dávali přednost domácí produkci. Evropská komise doporučila Německu, Rakousku a 7 dalším zemím Evropské unie zrušení kontrol na hranicích. Země je zavedly kvůli nelegální migraci. Podle vyjádření unijní exekutivy migrantů ubylo a pro kontroly existují přijatelnější alternativy. Basketbalisté Nymburka porazili v úvodním finále NBL Pardubice 81-73. Vykročili tak úspěšně za obhajobou titulu. Série bude pokračovat dnes opět v Nymburce. Hraje se na 4 vítězné zápasy.
3: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.pruhotnesuroviny.cz.
4: Tak dneska zataženo s deštěm může přijít i nějaká ta bouřka, teploty odpoledne 15 až 18 stupňů, no a v noci zpočátku ještě velká oblačnost, ale potom přijde ubývání oblačnosti, bude se vyjasňovat, po ránu někde mlhy a teploty v noci 10 až 7 stupňů.
0: Hit Rádio Vysočina.
4: S vámi na Hit Rádio Vysočina Markéta Zušťáková, společně se mnou Lady Gaga, Bradley Cooper nebo Kelly Clarkson.

Na Hit Rádiu Vysočina Lost Frequencies. Tak podle výzkumu nás příroda nejvíc uklidňuje, když jsme u vody. A to můžu potvrdit, my jsme se teďka vrátili od Baltského moře a já jsem úplně nabitá a nadšená z toho. Prostě pohled na vodu a její zvuk je pro nás doslova blahodárný. No tak jsem si říkala, že dneska možná stačí jenom otevřít okno, kouknout se ven, zaposlouchat se do zvuku deště a bude nám krásně. No a k tomu vám na Hit Rádiu Vysočina zahrajeme třeba i právě teď Xyndla X, to je Puberťák.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

0: Přesně tak. Letos pro vás máme nejlepší dárek ke dni otců, protože si to tatínci zaslouží a protože přesně po něčem takovém touží. Na Hitrádiu Vysočina soutěžíme o něco, co mu bude zpříjemňovat doslova každý den, taky hlavně každé ráno. Vyhrát mu totiž můžete speciální smart toaletu, která umí umývat tryskou, vysoušet, má noční světlo, je dokonce vyhřívaná. Mám něco dodávat? To prostě chceš, jo? To chce každý tatínek. Stačí se registrovat na našem webu, odpovědět na soutěžní otázku a tu odpověď na ní najdete na sociálních sítích Hitrádia Vysočina. Tak na to mrkněte a udělejte svému tatínkovi ten den otců.
1: Nejlepší dárek ke dni otců. Registruj se na webu hitradiovysočina.cz.
2: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.

Za námi Bruno Mars na Hitradiu Vysočina. Tak já se přiznám, že jsem měla druhý kafe, měla jsem svačinu. Možná, že ještě jedna věc chybí k úplné dokonalosti dnešního dne. A možná, že to je Nirvana.

Posloucháte Hit Radio Vysočina a tohle byla Kateřina Marie Tichá a její nová písnička Byt 66. Už se zpívalo o všem možným, jo, většinou o lásce, zpívalo se myslím, že i o hotelu, zpívalo se u různých místech, ale o bytě je to možná úplně poprvé. A vlastně proč ne, protože některý byt asi zažil mnoho. Co ten váš?

0: letní snídaně šampionů na Hit Radio.
1: Jenom 36% lidí se s partnerem posílá během dne zprávy, tak jsme chtěli ta procenta trochu zvýšit. No a my jsme tady živě v éteru poslali našim polovičkám SMSku, která zněla: ahoj lásko, přeju hezké ráno, vyspala ses krásně, až přijedu domů, udělám ti skvělou masáž, měj krásný den, miluju tě. No a máme odpovědi, tak Jasmin, co přišlo tobě?
2: Tak můj Kuba mi napsala: ahoj Bobe, nebej ty dobrovolný masáž. Že, tak ti snad i věřím, ale takhle, nemám si náhodou pustit hitko, co to tam zase vymýšlíte?
1: To nás prokou. Co přišlo Davidovi?
3: Já mám zatím jenom zobrazeno a vzhledem k tomu, že takhle Evi vůbec neříkám, tak podle mě má jakoby podezření, že jsem to omylem poslal.
1: Že si tu SMSku dal takzvaně do jiného hrníčku.
3: Přesně tak.
2: A co přišlo Michalovi?
1: Mně přišlo 7 otazníků.
2: Tady je vidět, že takovýhle zprávy asi teda tvoje přítelkyně nedostává.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio Vysočina.
4: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Aktuálně pozor na práce na silnici, a to na dálnici D1 na kilometru 154 směrem na Prahu, je tam uzavřený pravý pruh, a na kilometru 91 taky na Prahu neprojedete levým pruhem. Tak dobře dojeďte a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio. Hitradio.

0: i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
2: Je 12. hodiny, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Poslanci začnou projednávat návrh na opětovné zavedení EET. Fungovat by měla od příštího roku v upravené podobě. Kabinet to zdůvodňuje narovnáváním podnikatelského prostředí a přínosem kolem 14 miliard korun ročně do veřejných rozpočtů. Opozice ale přínosy zpochybňuje. Odbory na úřadu vlády vyhlásily kvůli přesunu agent stávkovou pohotovost. Reorganizace plánovaná od začátku července podle nich ohrozí funkční systém, oslabí odbornou kontinuitu a povede k odchodu zkušených pracovníků. Zároveň vyzvali vedení úřadu vlády k jednání v tento čtvrtek. Archeologické léto už běží. Zájemci se mohou vypravit po stopách dávných Keltů nebo se projít po zaniklé středověké vesnici. Akci popisuje mluvčí Archeologického ústavu Akademie věd Jaroslav Řídký.
3: Účastní se více než 50 institucí po celé České republice, prakticky ze všech krajů, a účelem je seznámit veřejnost buď s těmi známými archeologickými lokalitami, anebo i s těmi méně známými.
2: Všechny detaily najdeme na webu archeologickeleto.cz a teď ještě pohled k nám.
4: Mezi Bystřicí nad Pernštejnem a Novým Městem na Moravě začala vlaková výluka. Vlaky tam nebudou jezdit do páteční 14. hodiny a 20. minuty. Jde o plánovanou akci a cestující budou muset využít náhradní autobusovou dopravu. Výluka kvůli opravám je také na trati mezi Jihlavou a Kostelcem. Tady potrvá do konce srpna. Přejeme šťastnou cestu.
5: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
4: Na Vysočinu dorazilo ochlazení, v maximech naměříme do 18 stupňů, vzduch schladil déšť a přehánky, které by měly během odpoledne a k večeru ubývat a částečně se bude zmenšovat i oblačnost.
0: Srdcovky Hitrádia a Jirka Pelnář.
6: Sirény po celém Česku oznamují, že je středa, pravé poledne a na Hitrádiu tak začínají srdcovky. Krásné poledne, taky dobrou chuť k obědu, jsem rád, že jsem opět s vámi a společně se můžeme vydat opět do doby, kdy jsme jako děti na sídlišti zlobili, z legrace jsme zvonili na všechny zvonky, házeli z balkónu na lidi pytlíky s vodou a občas měli obtisknutou vařečku na zadku. Yeah. Taková byla doba. My jdeme hned s první srdcovkou z těch pěti, které po sobě máme, do roku 1999. Dáme si britské trio Fats and Small, Turn Around a srdcovka číslo jedna. Mějte pohodové poledne.

0: Fats and Small Turnaround. Srdcovka s číslem 1 na Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: MTV, když ještě existovala, tak vydala soupis 100 hymen 90. let. Ne pouze, že by to byly ty největší hity, ale skutečně hymny. Hity, které definovaly ty 90. a Fats and Small se mezi nimi umístila. Takže samozřejmě velký to 90. kalibr, tak jsem rád, že jsme ho vytasili hned na úvod dnešních středečních srdcovek. No a když už jsme tady u té těžké hudební váhy, no tak pokračujeme dál. Tentokrát půjdeme ale do 80. let. Dáme si legendu legend, Police, velká romantika, Every Breath You Take. A mě zajímá, jaký průšvih jste vy, kdy, někdy, když jste byli malí, udělali. Který to byl ten největší průšvih? Byli jste taky trošku, jak se říká, průseráři? Že třeba na vás i museli ty policajty zavolat? Dejte vědět na 777-937-777, pište zprávy, nebo posílejte hlasovky. Dáme si už za chvíli trochu průšvihu z 80. a 90. Teď Police na Hit Radio.

0: nádherná klasika, kterou prostě ve středu v pravé poledne musíte slyšet. M People a hledání hrdiny. Search for the hero na Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Máme za sebou už 3 srdcovky, 2 jsou ještě před námi. Ta třetí, která bude jako bonus navíc, tak ta opět bude na vaše přání. A dneska možná bych mohl i vybírat z vás, kdo mi píšete na dnešní téma na WhatsApp Hit Radio 777-937-777 a to, jaké jste dělali průšvihy jako děti. Jsou to věci, se kterými se nechlubíme před našimi dětmi, protože samozřejmě před nimi, tak my jsme byli vždycky svatoušci, o tom žádná, ale využijeme toho, že jsou teďko ve škole, že neposlouchají nebo ve školce a můžeme se konečně teda taky pochlubit. Tak David mi tady píše zprávu, se kterou se asi ztotožní polovina z nás, chlapi. My jsme jako děti kradli značky z aut. Odlupovali jsme to nožíkem. Až teď v dospělosti, když už to auto máš, tak si uvědomíš, jaká to byla sviňárna. No hrůza, David. Davide, úplně přesně vím, o čem mluvíš. A já se jako musím přiznat, že prostě jako na tom sídlišti jsme až byli jako někdy donucený od ostatních kluků z party. A jestli si pamatujete, legendární Mercedes, ten jejich znak, když tam ještě měli nahoře tu hvězdu, která už se dneska jako nedělá, protože ji vždycky někdo ulomil. Tak ano, veřejně se přiznávám, měl jsem jí doma. Je to hrozný, až normálně mi z toho teď špatně od žaludku, protože si dokážu představit majitele toho auta, který přišel a už mi píská v uších teď. Tak ano, prostě někdy jako děti jsme dělali hrozný věci. Ale tady koukám třeba Marek, tak ten píše, my jsme jako největší průšvih měli, když jsme si s klukama hráli v Márnici, tak na nás zavolali policajt. Ježiš Maria, jak jste se vůbec dostali do Márnice? To ještě musíš rozvést. 777-937-777. Dejte vědět, jaké největší průšvy jste dělali vy jako děti. My si dáme další studcovku, další diskotéka, tentokrát Bob Sinclair

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

0: Nedlouho jste to neslyšeli.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Možná opravdu hodně dlouhou dobu a to je na tomto krásné. To jsou přesně ty hity, kterými si připomínáme v našich srdcovkách a taky vzpomínáme na dobu, ve které jsme vyrůstali. Dneska jsem se vás ptal na průšvy, který jste dělali, tak například tady mám zprávu, ahoj, my jsme dělali takovou tu klasiku, zvonili na zvonky, házeli kamínky do okna, vodu z balkónu na chodník a tak, a nebo jsme si brali vodu ze společného vchodu na chodbě, kde byl kohoutek a na písku jsme dělali rybníček. Asi všichni schoříme v pekle. Zdraví Alča. No, tak se tam jako potkáme asi všichni. Co vaše hlasovky?
2: Tak já úplně z dětských let, když jsem měla kratší vlasy a všem jsem záviděla, tak jsem v pátý třídě řekla všem dětem na sídlišti, že si zahrajeme na kadeřínka a všechny se mi úplně oškupala na krátko. Sice u toho nebyla policie, ale měla jsem pocit, že policie nikdo zavolá na moji mamku, jak jsem vítala vzduchem a všem musela zaplatit tenkrát kadeřínka. Bylo to za komunistů, takže to naštěstí vyšlo na 20 korun, ale průšvih to bylo hodně velký. Jeden tatínek té holčičky přemýšlel, jaký ty vlásky nalepit zpátky.
0: Ne, no tak já se klaním. Já vím, že to je strašný. To je naprosto strašný. Miluška posílala tady tu hlasovku. Je to opravdu hrozný. Ale já se klaním, protože to je tak dokonalý, to je tak chytrý. To úplně, ano, jsem tady pomyslně na čtyřech a ukláním se. Já jsem milovník kanadských žertíků a tohle, to je teda jako, to je Mount Everest. To je dokonalý. Tak jo, co vy? Udělali jste tak nějaký průšvih? Dejte vědět na 777-937-777 a zároveň mi taky rovnou můžete napsat, jakou srdcovku na přání byste dneska chtěli slyšet. Máme před sebou tu poslední šestou, už za chviličku.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Linkin Park na Hit Rádiu ve 12.36.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Posloucháte srdcovky Hit Rádia ve středu v pravé poledne a mám tady ještě jednu srdcovku, která je na vaše přání. A tentokrát tak je to píseň, která poputuje za paní Miluškou, která posílala hlasovku, že jednou, když byla malá, asi v páté třídě, tak protože měla krátké vlasy a všem ostatním záviděla, tak vymyslela hru na kadeřníka a všechny kolem voškubala. Vzala nůžky a prostě všechny jako ostříhala. A píše Tomáš a píše ahoj. Já bych se chtěl také hluboce poklonit té dámě, která ostříhala všechny své kamarády. Za mě je to naprosto geniální tah. Také jsem milovník kanadských žertíků. Jezdil jsem kdysi na tábory jako vedoucí a vyhlašoval jsem vždycky kanadskou noc a pak jsme předávali korunu pro krále nebo královnu Kanady. Za mě tato dáma je královna všech královen. Prosím, zahrajte jí píseň a když královna, tak prosím královnu. A protože je to dáma, tak asi bude mít ráda Abu. Tak jestli můžete, jenom pro ní. Zdraví Tomáš. Tomáš, dlouhá zpráva, ale chápu, já se přidávám. Miluško, snad je ti už odpuštěno a pokud ne, věř, že to stálo za to. Tohle je píseň jenom pro tebe.

0: Posloucháte Hit Radio, je přesně 1:15.
1: Srdcovky Hit Radia.
0: Dnešní srdcovky nám končí, další budou zase zítra v pravé poledne. Dnešní téma bylo průšvihy z dětství, tak co tady ještě máme? Kradla jsem tátovi cigarety pro kluka, kterého jsem milovala, a máma pořád nadávala, že táta strašně kouří i že má dvě krapky na den. Klackama smerili pruhy do fasády domů, au, taky blbý. Dávali jsme petardy do výfuku aut a čekali, až bouchnou. Náročný. No, děkuju moc za všechny zprávy a za všechny vzpomínky, co jste mi sem naposílali. A co k tomu takhle říct na závěr? No, maximálně jenom to, že jestli máte děti a ty děti mají vaše geny, tak vás čeká ještě spousta srandy a taky spoustu vrásek na čele. Tohle je hit Survive, který si dáme už za chviličku od Luise Capaldiho. K tomu ještě stihneme Davida Guettu a nebude chybět ani Benson Boone. Tak buďte s námi.

0: gold. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Louise Capaldiho už za chviličku na Hitrádiu vystřídá Lucie, má pro nás připravené nejnovější zprávy, ale ještě předtím aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině je tady. Na Jihlavsku mezi Krasaňovem a obcí Ústí pozor na nehodu osobního auta a na dálnici D1 pozor na uzavřený levý pruh na kilometru 90 až 91 ve směru na Prahu, pracují tam cestáři. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
1: Využij!
2: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu Hitradio.cz. Hitradio.cz. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Změny ve spoření na důchod, podpora penzijního spoření pro klienty do 30 let se zvýší. Zavedou se také nová zvýhodnění. U většiny typů spoření se zruší poplatky za výkon a sníží poplatky za správu. Detaily dnes dopoledne představila ministryně financí Alena Schillerová. Příslušný návrh zákona vloží ministerstvo zítra do připomínkového řízení. Vláda by ho pak měla projednat do konce června. Provoz na železničním koridoru v úseku Kolín-Velim je od rána zastaven kvůli poškozenému trakčnímu vedení. Zásah hasičů, správy železnic a opravy potrvají kvůli rozsahu poškození trolejí do pozdního odpoledne, pravděpodobně až do 16. hodiny. Událost se stala v obci Nová Ves a obešla se bez zranění. Od začátku letošního roku do konce května zemřelo na českých silnicích 23 motorkářů a jeden spolujezdec. Tragická bilance prvních 5 měsíců je výrazně horší než loni, kde bylo obětí o 14 méně. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Jihlava dokončuje nové veřejné toalety v centru města. Moderní zázemí v Palacké ulici za bývalou snahou se otevře nejpozději 15. června. Návštěvníci zaplatí 10 korun, využít budou moci hotovost i platební kartu. Nový objekt tvoří 4 místnosti, toalety pro muže, ženy, rodiče s dětmi a technické zázemí. Náklady se dostaly na 5,6 milionů korun.
4: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Teplotní maxima se na Vysočině dostanou k 18 stupňům a déšť a přehánky by měly během odpoledne a večera ustávat. Zítra už se oteplí a na nebi se opět objeví sluníčko.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: 1 hodina odpoledne, 3 minutky k tomu, no to jsou tedy zprávy, jak jste mohli slyšet, tak v důchodu teda budeme prý všichni milionáři. Podle těch nových změn, co představila ministryně financí Schillerová. Tak dobrý, dobrý, hezká představa. Jenom je blbý, že se toho důchodu v Česku asi nedočkáme. To je taková jako druhá stránka věci. Ale zítra dejem na důchod čekat nemusíte, s náma si na něj klidně ty můžete zahrát už o víkendu. Stačí si pořídit pohodlnou deku, papuče, posadit se do křesla a přečíst si pěknou knížku. A to knížku vám dám už za chviličku a nebude jenom jedna, je to série 12 detektivek od Lizy Reganové. Hrajeme o ně už za 10 minut.
2: Hit Radio Vysočina.

0: 8 od Tedy Osvím se. Je 13 hodin 12 minut, posloucháte Hit Radio. Za chviličku Red Hot Chili Peppers nebo Sigma Nobody to Love. Ovšem právě teď přichází ta chvíle, kdy budeme hrát o fantastickou sérii 12 detektivních knih, a to od renomované a světoznámé spisovatelky Lizy Reganové. Je to už druhý týden, tak předpokládám, že pravidla hry znáte úplně všichni. Pokud náhodou ne, a teď je to pro vás poprvé, tak v rychlosti jenom zopakuju. Mám tady další díl, tentokrát už je to 10. díl série, která se jmenuje, nebo tento díl se jmenuje Smrtící nádech. Já přečtu ukázku, pak ji nějak doplním a na vás bude, abyste uhodli, jestli to mé doplnění je pouze fikce a ten příběh jsem si vymyslel, a nebo takhle opravdu ten příběh dál pokračuje. To je všechno. Víc toho na vás není, víc toho nepotřebujeme. Tak jdeme na to. Nissa Summersová, tedy Nissa Summers, byla vzorná studentka, milovaná dcera a kamarádka, která by v žádném případě neudělala nic lehkomyslného, aby neohrozila své stipendium, natož svůj život. Josie a její tým musí zjistit, co se stalo v hodinách předcházejících Nissině smrti a co znamená záhadný záznam v kalendáři, který říká, je čas stát se mořskou panou. Následujícího dne zachvátí nedaleký dům hasiče ve výslužbě strašlivý požár, při němž málem zahynou on i jeho dvě vnučky. Poslední slova, která holčičky slyšely svého dědečka říkat, zněla, je čas stát se zápalkou. A teď dobře poslouchejte, přichází ta část, o který budete rozhodovat. Detektiv Josie Quinn a její tým nakonec zjistí, že jde o apokalyptickou performance, kterou předvádí místní klub sebevrahů. Všichni chtěli ukončit svůj život přes specializovaná fóra, dali se dohromady a rozhodli se odejít ze světa velmi teatrálně. Co si o tom myslíte? Může takhle ta knížka pokračovat? Může to být právě důvod, proč se tam objevujou takovéto indicie? No, je to teď na vás. 800 937 937 je telefonní číslo sem do studia Hit Rádia. Volejte právě teď, my si dáme jeden hit, pak vás vezmu živě do vysílání, no a doufám, že vám pogratuluju, že si od nás odnesete 12 knih detektivních příběhů, které na sebe stále navazují, od Lizy Reganové.
1: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.

0: Sigma, Nobody to Love, posloucháte Hit Radio a teď je ta chvíle, kdy se dozvíme, jestli jsem si ten příběh před chviličkou domyslel, vymyslel, vycucal z prstu, jak se říká, a nebo jestli je to opravdu pravda. Na telefonu, tak v tuhle chvíli, tak mám Honzo ze Šumperka. Honzo, hezké odpoledne.
1: Taky přeju.
0: Jsi vášnivý čtenář.
1: No, já ne, ale přítelkyně ano, ta to miluje.
0: A výborně, tak teď všichni chlapi ti drží palce, ať si naženeš doma bonusové body. Co teda myslíš, ten příběh, který jsem čet?
1: Myslím si, že to není pravda.
0: Že to není pravda? Že to nemůže být tak, že by se všichni jako rozhodli, že by odešli takhle ze světa, že to je nějaký místní klub sebevrahů, že to je blbost?
1: No.
0: Tak to si to myslíš správně.
1: Hezky. To mi nevěřím.
0: Gratuluju. Je to samozřejmě smyšlený. To znamená, že ty nebudeš mít jeden plusový bod, ale rovnou 12, protože... Je to série 12 knih a teoreticky, když by si takhle jako každý měsíc jí tu jednu knihu dal, tak máš od teď až do příštího června 2027 vystaráno.
1: To je jasný, no.
0: Člověk musí mít počepicí, že jo?
1: Jo. Dá mi to nahrát a ta bude spokojená.
0: Nádhera.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

ze kterého je. Je 13 hodin, 27 minut. Posloucháte Hit Radio, no a když jsme tady o těch velkých ocenění jako Oscar a tak podobně, tak opravdu klobouk dolů před naším tenistou Kubou Menčíkem. Jestli vás tenis úplně moc nebere, ale i přesto fandíte Čechům, tak teď dobře poslouchejte, protože Kubovi se podařila neuvěřitelná věc. Je to první tenista narozený po roce 2004, který je v semifinále Grand Slamu. Je to nejmladší český semifinalista Grand Slamu v Open éře. První Čech v semifinále Roland Garros po 16 letech. Jemu se podařilo postoupit na Roland Garros do semifinále a 16 let před ním nikomu, prostě jako masakr z Čechů. První český semifinalista Grand Slamu od Tomáše Berdycha na Wimbledonu roku 2017. To je prostě strašný mazec. Obrovitánský klobouk dolů. Budeme mu držet palce, bude to mít teď strašně těžký, protože bude nastupovat v semifinále, v tom zápase o samotné finále proti samozřejmě jako papírově velmi silnému soupeři a zároveň i proti vlastně jako největšímu koni celého Roland Garros, u kterým si všichni myslí, že to vyhrajou. Ale Kuba je náš takový malý kouzelník, tak snad ještě tam něco vyčaruje. My mu budeme držet palce. Celé Česko. Dělá nám radost. No a když jsme u těch kouzelníků, tak jednoho si dáme i za chvíli tady u nás na Hit Radio Houdini. Podání Dua Lipy. Tak buďte s námi.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.

Topic ve 13 hodin a 38 minut. Posloucháte Hit Radio. Dnešní srdcovky mezi 12 a 13, tak ty už samozřejmě nestíháte. Ale protože je středa, tak si můžete užít taky i vaše vlastní jako srdcovky na přání večer. Protože mezi 18 a 21 hodinou, tak nebudou chybět dneska hity na přání. Můžete si psát na webu hitradio.cz, co byste chtěli slyšet a hlavně kdy. No a protože si často píšete o kabáty, tak tady jedny máte, malou dámu.

Rosaline na Hit Radio s hitem Snap, tedy lusknutí prstů. Někde jsem četl, že stačí lusknout prsty a objeví se vám na rukou nové hodinky. Tak to pojďme zkusit, jestli to funguje. Pojďme na to, zkusme to. 3, 2, 1, teď. Co? Nic. Nic tam není. No jo, no, tak... Mám v tom případě pro vás způsob, který funguje stoprocentně, nejsou to žádné jenom babské rady, ale je to způsob, který doopravdy funguje. Jestli chcete zbrusunové chytré hodinky Garmin v hodnotě zhruba 7,5 tisíce korun, tak není problém. Stačí poslouchat Hit Radio i o víkendu. O víkendu vám opět hrajeme skvělý hity, máme tam našlapaný playlist, spoustu zajímavých informací, spoustu legrace, spoustu zábavy, spoustu tipů, jak třeba i ten víkend prožít, kam vyrazit a jak se ho opravdu jako užít úplně naplno. A k tomu navíc, tam ještě pro vás máme i tyhle fantastické hodinky. Dopoledne poslouchejte a teď jak na to. Stačí, když na webu hitradio.cz nominujete hity, které vám zlepší náladu, abyste tam taky jako slyšeli samozřejmě i to, co vy máte rádi. A pokud o víkendu uslyšíte ten váš hit, který jste nominovali do vysílání a ještě navíc s vaším vzkazem, tak pak vemte telefon a zavolejte na 800 937 937. Když to stihnete do 10 minut, hodinky jsou vaše. To je celý. Tak v sobotu i v neděli. Na Hit Radio.

0: pohádky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: rozchodová píseň o jednom páru, který se prostě sám od sebe už potom nějakým způsobem odcizil. No, tak to v životě je, tohle známe všichni. Gauthier a Kimbra, Somebody That I Used To Know na Hit Radio ve 13.58. Za chviličku nejnovější zprávy, Lucie má připravené ty nejaktuálnější informace, ještě předtím se ale podíváme na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na D1 se zdržíte v koloně, tvoří se na kilometru 154 směrem na Prahu, v místě je uzavřený jeden pruh a na kilometru 151,5 opět do hlavního města. Máme hlášený předmět na vozovce. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Zhruba 3/5 příjemců dosavadních dávek po přepočtu na superdávku klesá podpora. Vyplývá to z analýzy Ministerstva práce. Prozkoumání dat 128 tisíc domácností ukázalo, že pětině z nich po odečtení nákladů na bydlení nezůstává z příjmu i ze superdávkou ani životní minimum. Ministr Juchelka navrhne změnu částek na bydlení a úpravu skupiny zranitelných osob. Během června bude pohled na noční oblohu opravdu výjimečný. Můžeme pozorovat dvě nejjasnější planety sluneční soustavy Venuši a Jupiter. Nejlépe by měly být vidět v úterý 9. června, kdy a kam se dívat, poradí astronom Petr Horálek.
3: Jasná planetární dvojice se objeví už za souvraku nad západním obzorem okolo 21:30 letního času. Slabší Jupiter bude ležet jižně, tedy vlevo dole, od výrazně jasnější Venuše. Při pohledu pouhýma očima budou dosti blízko sebe a vizuálně budou opravdu nepřehlednutelné i z měst.
2: Červen navíc přeje i pozorování tzv. Nočních svíticích oblak, která se objevují nízko nad severním obzorem. Naši fotbalisté v noci ze čtvrtka na pátek našeho letního času odehrají v New Jersey proti Guatemale poslední přípravný zápas před šampionátem. Svěřenci trenéra Koupka se proti exotickému soupeři pokusí navázat na domácí triumf nad Kosovem a vítězně se naladit na vstup do šampionátu. Teď se ještě podíváme k nám.
4: Nemocnice Třebíč rozšiřuje dermatologickou péči o biologickou terapii. Tato moderní léčba je určená například pacientům s psoriázou, atopickou dermatitidou, alopecií a dalším onemocněním. Biologická terapie může významně přispět ke zmírnění projevu nemoci a je vhodná zejména pro pacienty, u kterých běžná léčba nestačí.
5: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
4: Dnes nám deště, na Vysočině krajinu zaleje a zítra už zase vykoukne sluníčko. Teploty se zastaví na 18 stupních, zítra naměříme až 25 a zapršet by mělo zase v pátek.
0: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
6: 14 hodin 3 minuty je 3. června, třetí pracovní den, třetí den vždycky bývá kritický, no a tak si ho nás na Hit Radio vždycky o něco zpříjemníme. A protože jsou 2 odpoledne, tak vás po týdnu čeká naše ruleta dvojsmyslů. Už za chviličku budu potřebovat především vaší fantazii a myslím si, že nás čeká zase dneska tak trošku tenkej let. No, máte se na co těšit, dáme jeden hit a jdeme na to.
0: Hit Radio Vysočina.

0: WhatsApp Hitradia 777-937-777 a tam už je to jedna zpráva za druhou ve stylu tak dávej, dělej, pojď a tak dále. No tak jasně, jdu do toho. Čeká nás ruleta dvojsmyslů, protože je středa, 2 hodiny odpoledne. Pokud jste ji s námi nikdy nehráli, tak dneska je ten nejlepší den na to, abyste se zapojili taky konečně do hry. Je to o tom, že si vybereme téma a pak popustíme úzdu vaší fantazii. Pojďme rovnou na to. Já to nebudu protahovat. Jste připravený? Tak jo.
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A když hrajete tenis? Co může zaznít v ložnici a při tenise? Je to kvůli tomu, že máme tady obrovitánský úspěch na Roland Garros, takže Kubovi gratulujeme k historickému postupu do semifinále. A tím pádem, tenis, jo, tenis. Jsme na kurtu, je jedno, jestli na antuce nebo na trávníku. Je možná jedno, jestli je to línej tenis, nebo jestli je to badminton, hele, tak... Už tady koukám na číslo 777-937-777. Už mi chodí od vás zprávy, klidně pošlete i hlasovky. Zatím tady vystřelím hned tu jednu první jedinou zprávu a ty ostatní si dáme po dvou hitech. Tak hned první, co přišlo, co může zaznít v ložnici a při tenise je ach, och, ach. Těším se na další vaše zprávy. Pojďme na to.

Last Good Night na Hit Radio ve 14:14. Je tady naše peprná středa, vždycky ve středu odpoledne ve dvě, tak máme naši ruletu dvojsmyslů. Dnešní téma, co může zaznít v ložnici a při tenise. Na 777-937-777 na WhatsApp Hit Radio chodí vaše tipy. Tak například parádní výměna, píše Lenka. Lucie píše, dáme čtyř hru. Dobrý, podávej. Vedle. Au, vedle. Dobrý. Další zpráva. A bude u toho i rozhočí? Výborně. Že by jako přišla maminka, jo, jako tchýně. Dobře. Pavel píše, já 40, ty 15. Ne, ne. To asi nebudou centimetry, viď, Pavel. Jedině, že by to bylo obráceně. Já 15, 40. Tak u nás doma, ale skoro. No, nevadí. Tak co tu máme dál? Co tu máme dál? Klidně posílejte i hlasovky na 777-937-777. Vyberu dneska nejlepší a ta nejlepší zpráva ode mě ještě dostane nějakou speciální cenu, jo? A tohle je taky hezká zpráva. Jdi si na svou půlku. Tak tady tipuju, že už bude někdo dlouho ženatej. Asi. Pište dál. 777-937-777. Těším se.

0: Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
1: Co může zaznít při tenise a také v ložnici, evidentně zpěvačka Cranberries může. Vy mi píšete na 777-937-777 vaše fantazie. A mám tady třeba například ještě zprávu. Rozdáme si to na Antuce nebo na trávě? Out, dvojchyba. Už nehraju. Dokonalý. Další. Tváří se jako mistr světa a přitom to byl teprve první set. Hezky, dobře, co tady máme dál? Takového místa a dáš to vedle? Potřebuju medical time, píše Kála. Skvělý. Au, křeč, jo, tak úplně mezi náma teďko na rovinu, jo. Stalo se vám to někdy? Dostali jste prostě přitom jako křeč do nohy? Myslím jako při tady se samozřejmě. To je hrozně nepříjemný, ale asi to známe jako všichni, no. To je krásný. Musím vybrat jednu zprávu, kterou odměním tady naší společenskou hrou, v naší exkluzivní hit radio verzi. Člověče, nezlob se. Tady ještě koukám, tady tyto pinkáš jako začátečník, taky dobrý, tak zlato. A teď druhé podání, hezky. No, bude to těžký, bude to těžký, ale baví mě tady Lukáš, který píše, není to v ložnici, ale je to na střední škole v mém pokoji a je to u toho dvojtečka. Jestli takhle budu pokračovat, tak mám do důchodu tenisový loket. A to je vítěz, to je vítěz, za mě 100% tenisový loket prostě musí vyhrát, takže Lukáši, velká gratulace, protože za mě tohle je skutečně to nejlepší, co může zaznít v ložnici a při tenise, tenisový loket, gratuluju, díky moc za všechny zprávy. Další ruletu dvou smyslů si na Hit Radio dáme opět za týden ve středu ve 2 hodiny.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitrádiu?
1: Jenom 36% lidí se s partnerem posílá během dne zprávy, tak jsme chtěli ta procenta trochu zvýšit. No a my jsme tady živě v éteru poslali našim polovičkám SMSku, která zněla: ahoj lásko, přeju hezké ráno, vyspala ses krásně, až přijedu domů, udělám ti skvělou masáž, měj krásný den, miluju tě. No a máme odpovědi, tak Jasmin, co přišlo tobě?
2: Tak můj Kuba mi napsala: ahoj Bobe, nebej tý dobrovolný masáž. Že, tak ti snad i věřím, ale takhle, nemám si náhodou pustit hitko, co to tam zase vymýšlíte?
1: To nás prokop. Co přišlo na Davidovi?
3: Já mám zatím jenom zobrazeno a vzhledem k tomu, že takhle Evi vůbec neříkám, tak podle mě má jakoby podezření, že jsem to omylem poslal.
1: Že si tu SMS-ku dal takzvaně do jinýho hrníčku.
3: Přesně tak.
2: A co přišlo Michalovi?
1: Mně přišlo 7 otazníků.
2: Tady je vidět, že takovýhle zprávy asi teda tvoje přítelkyně nedostává.
0: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Eva Farna a Miraj, vzpomeneš si jejich společný duet. Těch duetů je, má teď Eva Farna víc. Tohle byl ten plánovaný, ten neplánovaný, tak ten se odehrál v Praze na náměstí, kdy prostě Eva jenom tak jako šla ze své zkoušky a najednou tam vidí holčinu, která tam zpívá písničky, no a tak k ní šla, zaspívala si a je to momentálně asi nejsdílenější a nejvirálnější video, který zatím asi v roce 2026 máme. Tak krásný. Nikdy nevíte, kdo vás odkud pozoruje a kdo se k vám může přidat ve vaší práci. Bylo by to hezký, kdyby nám tečel někdo pomoct, co? V práci.

0: Kate Ryan na Hit Rádiu ve 14 hodin 42 minut. Jak se dneska řeší ty nové změny od ministryně financí, co představilo, že v důchodu budeme všichni milionáři? Tak pokud jste taky skeptický k celé naší důchodové reformě a vládním slibům a radši to necháváte sami na sobě a na vlastním financování a spoření, tak já jsem zjišťoval, kdy je nejlepší čas zainvestovat peníze. Jo? A aby jsme nespekulovali, tak jsem se zeptal na to v Portu, největší české investiční platformě. A ta odpověď vás možná asi překvapí, protože podle dat je nejlepší investovat pravidelně. To znamená každý měsíc a vlastně vůbec neřešit, v jaký je to den nebo čas. Proč to tak je? Nikdo totiž nedokáže předvídat, jak se bude akciový trh vyvíjet a kdy nastane ten nejlepší čas. Proto je klíčové investovat pravidelně v tom dlouhodobém horizontu, i když ty trhy klesají, anebo i když rostou. Prostě každý měsíc pravidelně. V tom je to kouzlo, v tom je ten zakopaný pes. Nemáte čas, to je poslední info, se kterým se dneska s vámi loučím. Za chviličku je 15. hodina, dorazí naše odpolední show. Já jsem Jirka Pelnář a budu se na vás tady na Hit Rádiu těšit zase zítra ve 12 hodin, kdy nám začne opět hodina srdcovek. Tak se smějte.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na Vysočině.
2: Dneska je středa a my už za chvilku budeme zdravit další krásnou obec na Vysočině, no, která to bude, kdo se dostal do toho našeho hledáčku. Po 15. to probereme.
3: Také odpoledne mrkneme na to, kde se co děje a kam vyrazit na Vysočině, přinášet budeme čerstvé dopravní informace na cestu z práce domů a ve hře budou i lupeny do kina.
2: Tak se na vás už za malý okamžik moc těšíme.
1: Dej si tu nejlepší náladu na Vysočině. Odpolední show s

0: přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině a vypukla nám odpolední dopravní špička ve městech. Počítejte s pomalejším provozem a pozor i na nehody. Jednu máme na Havlíčkobrodsku v Chotěboři, v Hermanově ulici na křižovatce s Marešovou, kde se srazila dvě osobní auta. A na dálnici D1 pozor na cestáře, pracují na kilometru 91 směrem na Prahu v levém pruhu. Tak přejeme šťastnou cestu a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Vysočina.
3: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Podpora penzijního spoření pro klienty do 30 let se zvýší, zavedou se nová zvýhodnění. U většiny typů spoření se zruší poplatky za výkon a sníží poplatky za správu. Návrh zákona vloží ministerstvo financí ve čtvrtek do připomínkového řízení a vláda by ho měla projednat do konce června. Sněmovna podpořila růst rodičovské, ta by mohla vzrůst od příštího roku o 50 tisíc na 400 tisíc korun a na dvojčata a vícerčata ze 700 na 800 tisíc korun. Novelu teď posoudí sociální výbor. Archeologické léto nabídne v letošním roce bohatý program. O jakou událost přesně jde, vysvětluje mluvčí Pražského archeologického ústavu Akademie věd Jaroslav Řídký.
4: Účastní se více než 50 institucí po celé České republice, prakticky ze všech krajů. A účelem je seznámit veřejnost buď s těmi známými archeologickými lokalitami, anebo i s těmi méně známými.
3: Všechny podobné informace najdou zájemci na webu archeologickeleto.cz. No a tenista Jakub Menčík se poprvé v kariéře probojoval do grandslamového semifinále. Ve čtvrtfinále French Open porazil na pařížské antuce Brazilce Fonseku. V boji o finále vyzve v pátek světovou trojku Němce Zvereva.
5: Akce týdne Komošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barco za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.pruhotnesuroviny.cz.
0: Dnešní teplotní maxima na Vysočině se dostanou k 18 stupňům a déšť a přehánky by měly během odpoledne a večera ustávat. Zítra už se na nebi opět objeví sluníčko, zároveň se oteplí, naměříme do 25 a zapršet by pak mělo opět v pátek.
6: Mě chytrý hodinky psali před hodinou, silný déšť do hodiny může začít vydatně pršet.
0: Takže tak co, ještě stále může pršet.
6: A ono opravdu vydatně prší, já teď koukám z okna. No jo, no je takovýhle počasí, hele, je ten déšť potřeba.
1: Hit Radio Vysočina.
6: Mára a Markec s vámi po 15. hodině a dneska je středa. Středa obcí je třeba, to znamená, my opět budeme vejletit, ať už je počasí jakýkoliv, na Vysočině to máme krásný a zdravit budeme jednu úžasnou, nádhernou obec. Vy, co sledujete naše sociální sítě, tak už víte, vy, co nesledujete, doporučujeme a vám to prozradíme za malý okamžik. Tady už jsou jeleni.

0: všude zdejší, všude je to fajn, na Vysočině obzvlášť bych dodal. Dneska je středa, aktuální čas 15 hodin 10 minut, k tomu přesně ten pravý na to pozdravit další krásnou obec na Vysočině a poslat jí třeba i nějaký speciální song. No tak to odtajníme, prosím pěkně, dneska zdravíme Kochánov na Havlíčkobrodsku.
1: No a mě to zmátlo, protože to není jediný Kochánov na Vysočině.
0: A on je ještě Chánov.
1: To nevím, jestli máme na Vysočině.
0: Ne.
1: Ale ona je i nějaká místní část Kochánov na Žďársku.
0: Jo,
1: no, a
0: taky tam se kochají.
1: Já jsem psala hasičům dobrovolným, že dneska budeme zdravit a oni. No ale záleží, který Kochánov na Vysočině máme tři.
0: Trefili jsme se těm, co si psala.
1: Ne, to byly zrovna z toho Žďárska u Velkého Meziříčí, tak je taky zdravím.
0: Dobře, tak pozdravili jsme hasiče. Já věřím tomu, že i v tom Kochánově na Havlíčkobrodsku, který teda fakt jako zdravíme, tak mají dobrovolné hasiče, protože já tady vidím hasičské hřiště, vidím tady taky hasičskou nádrž. Takže tam určitě budou hasiči, dobrovolní.
1: 100%. A víš, co tam taky mají?
0: To nevím, povím.
1: Mají tam jednu nádhernou dominantu v Kochánově.
0: No tak, Market zase nastudovaná, pojď ven s tím.
1: Nastudovala jsem si to, jinak bych to nevěděla, samozřejmě nebudu si hrát na chytrou. Je tam nádherný dub, asi 200 let starý. Má asi 21 metrů a 400 metrů obvod kmene. Je to vlastně dominanta právě té obce. A tady ten dub se stal i předlohou jednomu malíři. Ten malíř se jmenuje, to si musím dohledat, jak se jmenuje. Jo, Jaroslav Panuška, už to mám.
0: Hezky.
1: A ten dub často maloval, takže je i zvětšněný na jeho obrazech.
0: Mě by zajímalo, proč tě zrovna dub zajímá.
1: Já miluju stromy.
0: Miluješ stromy, ale tak jako už se připravujete na zimu.
1: V dalším životě já bych chtěla být strom.
0: Já vím, že bys chtěla být strom a taky se připravujete na zimu, si říkala.
1: Taky řešíme dříví.
0: Veď? Já ale jsi říkala velký dub, veď co?
1: Ten by se hodil.
0: Prosím vás, až něco se stane s tím dubem v Kochánově, víte, za kým jít. Zdravíme ještě jednou do Kochánova všechny, klidně nám dejte vědět, pokud odsud někoho znáte a posíláme speciálně Morandy.

0: Linkin Park na Hit Rádiu Vysočina, my přejeme hezké středeční odpoledne, hlavně pohodové. Dneska zdravíme Kochánov na Havlíčkobrodsku, my se vás ptáme, co je hezkého v Kochánově, čím se tam dá kochat. Napsala nám jedna posluchačka, že v Kochánově snad není čím. A to nevěřím tomu, dejte nám vědět, jsme na WhatsAppu 725 44 38 37, my míříme teď na silnice, protože sledujeme i dopravu tady u nás na Vysočině.
1: Jsme Hit Radio Vysočina a Vysočinu známe jako svoje boty.
0: Ano, my takhle to kontrolujeme pro vás na cestě z práce domů. My znamená Market, že se o to stará.
2: Je to tak, tak já vás zkusím teda informovat, v Kochánově žádné potíže hlášené nemáme, ale máme tady nehodu dvou osobáků na Havlíčkobrodsku v Chotěboři v Hermanově ulici na křižovatce s Marešovou. Drcli tam do sebe dva osobáky, no a ještě upozornění zde jedničky, jestli jedete do Brna, tak od kilometru 178 se tvoří kolona.
0: No tak hlavně šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv, my doufáme, že máte po práci, pokud ne, to rychle utíká, a pokud máte nějaké informace z cest, opět náš WhatsApp je vám k dispozici, pošlete hlasovku 725
1: 44 38 37. Hit Radio. Ponožky i hrníček táta už dostal. Tak co takhle letošní den otců oslavit ve velkém stylu? Na Hit Radio Vysočina soutěžíme, poslouchej dobře, o smart toaletu s vyhřívaným prkínkem, dálkovým ovládáním i nočním osvětlením. I tvůj táta si zaslouží královský trůn. Tak proč mu nedopřát upgrade století? Registruj se na našem webu. Hit Radio Vysočina.cz.
3: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

0: Rehab na Hitrádiu Vysočina o 15:30. Já se musím normálně pochlubit z jednou věcí, která se tady děje vždycky před vstupem ve středu. Jak my ty vstupy tady jako natáčíme a pak to stříháme, dáváme Facebook a Instagram, tak Market před tím vstupem se vždycky musí oblíct.
1: Já na to musím být krásná, přece ne.
0: No a teď si vemte tu situaci, že máte ale 30 sekund do vstupu a Market tady na sebe chrlí to oblečení.
1: Já se upravím ještě a můžeme tak, jít na to.
0: Vy to nevidíte, já to potvrzuju.
1: Market a ty to na mě práskneš, že
0: je, Market je upravená.
1: Ty kamarád.
0: A hlavně, co víc, je oblečená v tuhle chvíli. Tak.
1: Chvíli jsem se oblekla.
0: Zdravíme Kochánov, jo, a spousta z vás nám píše, moc za to děkujeme, a většinou píšete na to, že jako v Kochánově to není úplně kochačka. Karolína napsala na náš WhatsApp, Kájo, zdravíme tě, děkujeme. Úplně nevím, píše Kája, úplně nevím, co je v Kochánově hezkého, ale taková lípa, tam už to stojí za to. Točená zmrzka v lípě je top, doporučuji všem navštívit hned, co sluníčko zase vykoukne na obloze. A já jsem si říkal, lípa, a teď jsi mluvila o dubu.
1: No teď zase lípa, teď ale zase víš lípa. Proč, Máro, já ti to objasním.
0: Řekni.
1: Protože Kochánov byl v nějakých 70. letech 20. století součástí té obce Lípy. A v roce 1990, tuším, se stal Kochánov zase samostatnou obcí. Takže ona je ta lípa kousíček odsud. Víš, takže
0: ale
1: proto jako nás to může zmást.
0: Ale my se věnujeme Kochánovu.
1: Ano, ale my se věnujeme Kochánovu.
0: Ano.
1: Tak.
0: Ne lípo.
1: Děkujeme za nabídku zmrzliny v Lípě, ale v Kochánově nemají zmrzlinu.
0: Hele, Kája píše, já jsem se jí ptal, no. Z Kama je, odkud.
1: No, no, no.
0: Ona píše z Lípy.
1: Aha,
0: jedině
1: tak
0: lípa,
1: to je jasný.
0: Ale v Kochánově máme pár kamarádů ze školy. Hasiči tam běhají skvěle. A tím nekřivdím. Tak pozor, tak hasiči tam běhají skvěle.
1: Jo, Karolína to byla. Tak Kájo, díky, zdravíme.
0: Karolína asi nebude hasička.
1: Chtěla si udělat ale hezký oko, to je pěkný. Aby jako řekla o Kochánovu něco hezkýho, co se stalo, tak moc děkujeme.
0: No tak ještě jednou spoustu pozdravů posíláme do Kochánova.
1: Všem 180 obyvatelům.
0: Já bych to nechtěl úplně zahodit, já jsem koukal na fotky a mně se to tam líbí.
1: A je tam i cyklistická nebo turistická trasa, takže
0: ano,
1: krásnou českomoravskou vrchovinou. No. Takže tam budou určitě poklady, co se dají objevit.
0: Rybník Kocháňák. No, Krištof!

0: Co se děje na Vysočině?
1: Havlíčkův Brod hostí tento týden až do soboty sportovní týden, což znamená, že ve městě probíhá řada sportovních akcí, do kterých se můžete zapojit. A vyvrcholením bude v sobotu festival Sportfest a triatlonový závod Molitanový muž. V sobotu zveme taky do Brtnice na Jihlavsku do klášterní zahrady na festival řemesel a tvůrců a v neděli na mistrovství České republiky v motokrosu do pacovského areálu u Jihlavy a nebo taky na den chladnokrevných koní do jihlavského Sasova.
2: A těch akcí je opravdu hodně, další najdete na našem webu hitradiovysočina.cz.
0: Vysočina, tady jsme doma.

na Hit Rádiu Vysočina za 10 minut 16 hodin. Blíží se další aktuální zprávy, taky společně mrkneme na silnice, kde to jezdí a kde to hlavně nejezdí. Tak pokud byste měli informace, dejte nám vědět hlasovkou na náš WhatsApp 725 44 38 37. No a do té celé Lost Frequencies, anebo právě teď, jedna pohodovka. Tady už je Leony.

0: Je tu opět nejlepší dopravní servis na Vysočině a aktuálně se jezdí bez nehod, tak připomínáme pouze cestáře na dálnici D1. Pracují v levém pruhu na kilometru 91 ve směru na Prahu, tak tolik z dopravy, šťastnou cestu. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličko.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
7: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Sněmovna dnes schválila přesun části pravomocí spojených s pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí podle zákona o podpoře bydlení z obcí na úřady práce. Úřady mají mimo jiné rozhodovat o žádostech o podpůrná opatření. Část opozice se obává jejich přetížení. Během června bude pohled na noční oblohu opravdu výjimečný. Můžeme tam totiž pozorovat dvě nejjasnější planety sluneční soustavy, Venuši a Jupiter. Nejlépe by měly být vidět v úterý 9. června. Kdy a kam se podívat, radí astronom Petr Honálek.
8: Jasná planetární dvojice se objeví už za souvraku na západním obzorem okolo 21:30 letního času. Slabší Jupiter bude ležet jižně, tedy vlevo dole, od výrazně jasnější Venuše. Při pohledu pouhýma očima budou dosti blízko sebe a vizuálně budou opravdu nepřehlednutelné i z měst.
7: Červen navíc přeje i pozorování tzv. Nočních svítících oblak, která se objevují nízko nad severním obzorem. Policie stíhá jako uprchlého muže, kterého podezírá z bombových výhrůžek stovkám českých škol. Obvinila ho taky z vyhrožování třem pražským obchodním domům. Za skutky, které policie kvalifikovala jako vyhrožování teroristickým trestným činem, hrozí podezřelému až 15 let vězení. No a nováček první fotbalové ligy Zbrojovka Brno po suverénním postupu mezi elitu ohlásil první posilu. Dres jihomoravského klubu bude oblékat hrotový útočník Daniel Vašulín, který přestoupil z Viktorie Plzeň. 27-letý kanonýr podepsal víceletý kontrakt, oznámil klub na svém webu.
9: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.pruhotnesuroviny.cz.
0: Jdeme na počasí. Dnes už zůstane nebe nad Vysočinou oblačné až zatažené. Nad ránem se pak začne nebe vyjasňovat a zítra nás opět čeká sluníčko. Bude jasno, později teda polojasno až oblačno. A teplota půjde nahoru, naměříme do 25.
5: Hit Radio Vysočina.
10: Jestli nebo ne, ale blíží se léto. I když venku to tak nevypadá, pravdou je, že ten déšť taky potřebujeme, to ne, že ne. Ale na léto se chystají i města. Jedno zítra už odstartuje léto v jednom městě. Tak na to mrkneme, tak zůstávejte s námi, přejeme hezké středeční odpoledne a posíláme další hity. Katy Perry, Skip Marley a nebo Rembrandt právě teď.

0: Gay Cipery na Hit Rádiu, Vysočina, 16 hodin 9 minut. K tomu léto ještě oficiálně neodstartovalo, ale ve městech už startuje. Třeba i hlava, říká Marke, odstartovala už léto.
1: No, je to tak.
0: A kdy?
1: Hele, prosím tě, já myslím, že první taková ta letní akce bylo na konci května 29., kdy začaly takový ty páteční večery na náměstí. To bylo minulý pátek vlastně, viď? To je pravda.
0: Vlastně, ano, minulý pátek
1: jednoduše. Já už těch datumek mám docela hokej. No ale dneska, pozor, jako jo, dneska před malou chvílí v 16 hodin odstartoval v parku před Vysokou školou polytechnickou v Jihlavě Polytechna Fest. Jako počasí koukáme nic moc, ale já věřím, že si to tam i jako užijou, že jo?
0: Jo, tak hele, není špatné počasí, je jenom špatného oblečení.
1: Jo, náladu to nepokazí. Kdo se chce bavit, tak ten se prostě bavit bude. Zítra se potom Masarykovo náměstí promění v jedno velké sportovní hřiště taky s Vysokou školou polytechnickou v Jihlavě. No a potom se tam můžeme těšit na nějakou tu muziku a v pátek další letní koncert. No prostě léto se blíží, je to znát a je super, když to v ulicích
0: je. Já bych chtěl říct, že nejenom v Jihlavě to žije. Jo, i ne, na dalších místech Vysočiny.
1: Přesně, jako klidně nám můžete vědět, co se kde děje u vás, že jo?
0: Můžete vědět, kde se co děje.
1: No můžete to vědět klidně.
0: Dneska nám to opravdu ne. Přejeme hezkou středu, odpočívejte, pokud možno, nepracujte. Ella Henderson, Rudimental.

0: jsme Hit Rádio Vysočina a Vysočinu známe jako svoje boty.
1: I takto v tu upršenou středu sledujeme dopravní situaci na Vysočině, kde to jezdí, nejezdí, ví Markéta.
2: Stojí nám to na dálnici D1, nebo spíš jako pomalu popojíždí ve směru na Brno od kilometru 176. A jestli se pohybujete na Třebícku v náměšti nad Oslavou, tak tam pozor, v ulici Habří, tam se srazily dva osobáky, počítejte tam s omezením.
1: Tam se nepohybujte. Přejeme šťastnou cestu a kdyby cokoliv, vaše dopravní info nám pošlete hlasovkou na 725 44 38 37, to je naše WhatsAppové číslo.

0: dnešní snídaně šampionů na Hit Radio.
1: Jenom 36% lidí se s partnerem posílá během dne zprávy, tak jsme chtěli ta procenta trochu zvýšit. No a my jsme tady živě v éteru poslali našim polovičkám SMSku, která zněla: ahoj lásko, přeju hezké ráno, vyspala ses krásně, až přijedu domů, udělám ti skvělou masáž, měj krásný den, miluju tě. No a máme odpovědi, tak Jasmin, co přišlo tobě?
2: Tak můj Kuba mi napsala: ahoj Bobe, nebejtý dobrovolný masáž. Že, tak ti snad i věřím, ale takhle.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

0: Lady Gaga na Hitrádiu Vysočina o 5:30. Máte doma bazén? A napadlo by vás, že byste si, jak si zavolali hasiče a prosili o napuštění bazénu? Nenapadlo, že? Ale pozor, děje se to.
1: Děje se to, třeba upozorňovali na to dobrovolní hasiči z Jihlavy, ale co jsem tak zjišťovala, tak se to normálně děje napříč Vysočinou a vůbec napříč Českou republikou, že prostě lidi zavolají na horkou linku hasičů a prosí je, aby jim přijeli napustit bazén. To mě vůbec ani jako nenapadlo.
0: No takhle, hasiči, pokud to bude takhle pokračovat, tak mohou přistoupit ke kroku, který je známý z jednoho velmi známého českého filmu. Takhle by to dopadlo.
2: Není to nějaké žluté?
3: Však to je močka.

0: na Hit Rádiu Vysočina. 16 hodin, 41 minut k tomu, takový je aktuální čas. A taky možná čas si připomenout, že se blíží jeden z prvních festivalů právě tady u nás na Vysočině a bude to festival v Telči 19. a 20. června. Kemp Roštěnka, Telče, moc krásná záležitost, nabitý line-up, tak mrkněte na festival v Telči. Lupeny samozřejmě k dispozici taky prostřednictvím jako internetu velmi jednoduše seženete, a nebo pokud byste tam chtěli vyrazit úplně gratis, tak dopoledne u Market velká soutěž v éteru Hit Rádia Vysočina, a nebo ještě stále probíhá soutěž taky na našich sociálních sítích.
1: A já už se tady koukám na to, co tam bude například hrát. Jsou tam 3 stage, bude tam třeba Kateřina Marie Tichá, Olympic, Valda Gang, Dimitri, Adam Djurica, Bohnouti, The Feet a spoustu dalších a dalších interpretů. A my jak soutěžíme o ty lupeny? Vy je od nás samozřejmě můžete získat a je vás tam opravdu hodně, kteří byste je chtěli, píšete nám, takže stále ještě o ty lupeny soutěžit můžete na Instagramu nebo na Facebooku Hit Rádia Vysočina.
0: A zahrajeme tam i my. Market má
1: Marek má kytaru. Já

Kamarád na Hitrádiu Vysočina za 8 minut 17 hodin. Za chvilku zprávy, taky pohled na silnice a já připomínám, že dnešním bijáku jsou 4 lupeny do Multikina Sinestar. 4! Pořádnej nášup. No tak připravujte telefony, rozhodně po 17. hodině se budou hodit, stačí vychytat ten správný signál, filmovou ukázku a jsou vaše. Tady už Lilywood.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině a věřte nebo ne, aktuálně vše jede jak má, ale pozor pořád na cestáře, kteří čistí okolí dálnice D1 na kilometru 91 ve směru na Prahu. A i pro vás je tu naše linka řidičů. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
2: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Odbory na úřadu vlády vyhlásily stávkovou pohotovost kvůli chystanému převodu agent v oblasti ochrany lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí na některá ministerstva. Vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta rozhodnutí odborů respektuje. Jejich obavy ale podle ní nejsou na místě. V Česku právě probíhá jarní kolo celostátního sčítání denních motýlů. Motýlí půl hodinka potrvá do neděle a zapojit se může každý. To potvrzuje i koordinátor akce David Číp.
3: Je to ideální nejen třeba pro děti ve školách, ale je to také super zejména třeba o víkendu pro rodiče s dětmi. A věnovat půl hodinku sledování motýlů. Ideální je, když si předtím nastudují trošku, jaké ty druhy denních motýlů u nás vlastně máme.
2: Určovací klíč najdou zájemci na webu motýlí.cz. Daňový a sociální systém v České republice odrazuje mladé matky od návratu do zaměstnání. Ve svých doporučeních pro Česko stran hospodářské, sociální a rozpočtové politiky to dnes uvedla Evropská komise. No a nově sestavený realizační tým hokejové reprezentace v čele se Zdeňkem Motákem se rozrostl o asistenta trenéra Richarda Krále. Generálním manažerem po Jiřím Šlégrovi bude Patrik Eliáš. Jejich jmenování dnes schválil výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje.
4: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A ještě si dáme počasí, tak jestli máte zítra v plánu nějakou venkovní akcičku, tak počasí vyjde na jedničku, na Vysočině má být zpočátku úplně jasno, později polojasno, místy až oblačno, k tomu naměříme 22 až 25 stupňů a v noci a v pátek by pak opět měly doputovat přehánky.
1: Hit Radio Vysočina.
5: Zkrátka dobře, v počasí si vybere každý.
0: Ano. Každý gurmán.
5: Market se s námi loučí, měj se krásně, užívej.
0: Já jdu dělat večeři, Máro, poraď.
5: Lečo si říkala.
0: Lečo, a ty jsi říkal buřty na pivu, viď?
5: No, jej.
0: Tak já jdu vařit. Mějte se krásně, ahoj.
5: O 4 lupeny do Multiky na Sinestar hrajeme už za chvilku v našem bijáku, tak telefony se budou hodit. Tady už jsou činasky.
6: Každý ráno, když si vzpomenu se na to, jak měl jsem tě rád.

0: David Kušner na Hitrádiu Vysočina a je tady Biják.
1: Biják.
0: O 4 lupeny do multikina Sinestar hrajeme. Dlouho nepadla výhra v našem Bijáku. A Míša z Vyskytné to snad prolomí. Míšo, hezké odpoledne ještě jednou, ahoj.
2: Hezký den, taky zdravím.
0: Míša prozradila, že volá z práce, ale už to má za pár, viď?
2: Už brzo budu končit hodinu let celou.
0: Brzo bude konec a brzo možná vyrazí do kina. Nicméně tam nemá, kdo by jí radil, viď?
2: Nemám nikoho.
0: Jej. No tak snad nebude ta dnešní filmová ukázka nějak na tebe složitá. Jseš připravená?
2: No zkusíme.
0: Jo, tak tady to je.

0: vodík, a říká mi Fando.
1: Teda víš, to bylo úplně inspirativní, já už bych chtěl takovýhle pravý léto.
2: Je to notoricky známý, ale nevím, jestli to řeknu dobře, jak dostat tatínka do polepšovny. Nebo to bude ten druhej, ale nevím. Já jsem si vzpomněla tady na ten.
1: Na ten druhý si nespomeneš.
2: No, jak vytrhnout velrybě stoličku, ale...
1: Tak co z toho, viď? A jestli je
2: musíme
1: to vůbec
2: tu
1: ono?
2: Musíme tu polepšovnu, no.
1: Takže zkusíme, jak dostat tatínka do polepšovny.
2: Tak.
1: No jo, no.
2: Super.
1: Je to správně.
2: Paráda.
1: Míšo, velká gratulace. Já myslím,
2: moc
1: že ten
2: děkuju.
1: Pracovní konec ve středu odpomáš překrásný.
2: No úžasné. Vylepšilo by to náladu.
1: No tak to jsme rádi. Ještě jednou moc gratulujeme. S kým vyrazíš, prosím tě, 4 lupeny? Ty okolo vezmeš sebou?
2: No s manželem a ještě jsem slíbila segře a jejímu přítelovi.
1: Jo, ty už to takhle naslibovala.
2: Jo, budou mít brzo svátek, tak já to budu mít i k svátku.
1: Hele, tak to se vyplatilo, takovýhle riziko. No pěkný, vydrž mi na telefonu, jinak užívej toho středečního odpoledne, měj se krásně, ahoj.
2: Tak jo, moc děkuju, taky se mějte všichni, ahoj.
1: Tak dneska úspěšný, dneska náš běhák vybraný, 4 lupeny jsou fuč, ale zítra o další lístek do multikina Sinestar. Biják, Hit Rádia Vysočina. Baby.

0: Rádiu Vysočina, to je pohodička.
1: Jsme Hit Rádio Vysočina a Vysočinu známe jako svoje boty.
0: A víceméně aktuálně i pohoda na silnicích po Vysočině, ale připomínáme na Pelhřimovsku v Pacově, tedy v ulici Na Blatech, tam probíhají stavební práce, tam počítejte s lehkým omezením. Šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv, no a kdybyste narazili na komplikace, můžeme si takhle pomáhat navzájem, stačí poslat hlasovku o čemkoliv ohledně dopravy na náš nový WhatsApp 725 44 38 37. Za chvilku zavolám další ty Neil Diamond, Two Friends a nebo Eva Max.
1: Hit Radio. Ponožky i hrníček táta už dostal. Tak co takhle letošní den otců oslavit ve velkém stylu? Na Hit Radio Vysočina soutěžíme, poslouchej dobře, o smart toaletu s vyhřívaným prkínkem, dálkovým ovládáním i nočním osvětlením. I tvůj táta si zaslouží královský trůn. Tak proč mu nedopřát upgrade stolečí? Registruj se na našem webu. Hit Radio Vysočina.cz.
2: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

Neil Diamond, Two Friends na Hitrádiu Vysočina. El Niño, tedy jev, který způsobí extrémní počasí, je letos s 80% pravděpodobností jistý. Tedy extrémní vedra, i deště, i sucha, na to se prý letos máme připravit. Takhle, já tady koukám na tu předpověď, teď aktuálně pro Vysočinu na víkend. Je tam pohodové, polojasno, tedy alespoň na sobotu, možná v neděli nějaké lehčí přehánky. Takže i toho vytouženého deště jsme se vlastně jako dočkali. Tak snad bude Vysočina i v létě těm extrémům jaksi ušetřena. Doufejme v to. Posíláme další hity hezky snad pro vás na pohodu, po práci, pokud ne, ať to rychle utíká. Tady už je skupina Divokej Bill.

0: Josh Brouček dohráli na Hit Rádiu Vysočina a už je to vlastně venku. My jsme slibovali, že budeme tatínkům ke dní otců, to se blíží koncem června, nadělovat něco parádního, jo. A to něco, prosím pěkně, je ultra smart toaleta, prostě chytrý záchod, to je takový trůn ke dní otců. Je to záchod, který by každý pán chtěl mít doma. Záchod od firmy Jika, který věnuje společnost Maro.cz, konkrétní model Jika Clean Mila, toaleta, která vás doslova posadí na zadek. Ona spojuje moderní design, chytrou technologii a hygienu v jednom řešení. Takhle ten záchod stojí přes 20 táců, jo. A tam je dámská sprška, oscilace, pulzace, intenzita proudu vody, samočistící tryska, funkce vysoušení a tak dále a tak dále. Já doporučuji kouknout na web maro.cz, tam to podrobně mají vysvětlení, o to má i dálkový ovladač. Fakt jako science fiction záchod. A jak tenhle teda super chytrý záchod mít doma od nás gratis, tak nejdřív vzhůru na Facebook a Instagram Hit Rádia Vysočina. Je tam speciální reelsko, kolegové už byli tenhle záchod okouknout. A já to doporučuji to reelsko zkouknout pozorně, protože do hry se zapojíte velice jednoduše. Stačí, když vyplníte registrační formulář na našem webu hitradiovysočina.cz a odpovíte správně na soutěžní otázku. Ta odpověď je schovaná právě v tom Reels. Soutěžíme až do příštího týdne v pátek 12. odpoledne losujeme jednoho výherce, jednoho krále, nebo královnu, která svému králi nadělí opravdu luxusní trůn.
1: Nejlepší dárek ke dní otců. Registruj se na webu hitradiovysočina.cz.
2: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.

0: Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině s komplikacemi počítejte na Pelhřimovsku v Pacově v ulici na Blatech, tam probíhají stavební práce, tam počítejte s omezením. Šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv, no a případně vaše dopravní info nám posílejte hlasovkou na naše nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
2: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Zbraňová amnestie jde do finále, potrvá do konce měsíce. Lidé díky ní mohou beztrestně odevzdat nebo zaregistrovat nelegálně držené zbraně. Od ledna policie zadržela zhruba 3700 zbraní. Nejčastěji lidé odevzdávají zbraně ve Středočeském kraji. Hnutí SPD nesouhlasí s pokutou 3 miliony za podněcování k nenávisti. Obvodní soud pro Prahu 1 trest uložil za kontroverzní předvolební plakáty z roku 2024. Šéf hnutí a sněmovny Tomio Okamura.
4: Nesouhlasíme s rozsudkem, jelikož cílem našich plakátů nebylo vyvolat nenávist, ale pojmenovat problémy, které reálně jsou. SPD se proti rozsudku odvolá k městskému soudu a jsme připraveni pokračovat až k ústavnímu soudu.
3: Okamura kritizoval soudkyni Ivanu Tichou, která podle něj kázala, jak má vypadat kampaň. Poškození po jarních mrazech hlásí 42 českých pěstitelů jahod. V porovnání s loňským rokem je to o 20 méně. Letošní poškozená plocha jahodníků dosahuje 164 hektarů. Pěstitelé peckovin, drobného ovoce a jádrovin mohou škody hlásit ještě do letošního 16. června. Nově sestavený realizační tým hokejové reprezentace. V čele bude už dříve oznámený Zdeněk Moták. Národní mužstvo povede a převezme od nové sezony. Role asistenta se ujme Richard Král a generálním manažerem bude Patrik Eliáš. Jejich jmenování dnes schválil výkonný výbor českého hokeje.
5: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Hity už za malou chvilku, ale teď ještě obloha, bude jasno, polojasno v průběhu noci ve východní polovině území. Zpočátku velká oblačnost s deštěm, k ránu se budou tvořit mlhy, nejnižší teploty 11 až 7, zítra pak v průběhu dne polojasno, jasno, ale postupně odpoledne přibývání mraků, později na večer přeháňky nebo bouřky, nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na západě kolem 21.
6: Dobrý večer, 2 minutky po 18. S vámi Leona Děnděši a vaše oblíbené 3 hodinky hitů na přání. Tak startujeme právě teď, Shakira nebo taky UDG. No a co bude dál, je na vás, kamarádi. 777 937 777. Jdeme na to.

Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

vlastně dneska je středa, první červnová středa a hrajeme 3 hodinky hitu na přání jenom podle vás. Jak jste zvyklí, vždycky song jako první vykopávám já tady od nás ze studia přímo k vám pro dobrou náladu. Dneska jsem měla takový zvláštní den, celý takovej unavený, nostalgický, vzpomínkovej, nevím, takový chmury. Den blbec, jak se říká. Možná někdo jste na tom podobně, ale hudba nám vždycky pomáhá. Tak jsem si řekla, že bych si strašně ráda zahrála UB40 Can't Help Falling In Love With You, což je předělávka od Elvisa Presleyho a myslím si, že by vám mohla udělat radost, protože je to v takovém tom reggae stylu. No a co bude dál, tak mi napište na 777-937-777 až do 21. hodiny. Jenom podle vás. Teď už tahle skvělá pecka. Mějte krásnou středu. On

Je středa večer, 3. června, hrajeme hity na přání, jenom podle vás. Píše nám tady Verča, dobrý den, tady Verča, pustili byste mi prosím Takata od Takabro. Jste skvělí, doslova vás poslouchám 8 hodin v kuse při práci. Už dlouho se vám snažím napsat o píseň na přání a nebo jen tak, ale pokaždé mám plné ruce práce. Dělám masérku, takže vás společně poslouchám s Němci, Rusy, Poláky a tak dále. Takže mají možnost si poslechnout nejlepší rádio v České republice. Ježíš, to je skvělý, Verunko, děkuju krásně. A že si napsala tak hezkou zprávu, tak samozřejmě Takata. Takata bro, od Takabro za moment z éteru Hit Rádia jenom za tebou. A co bude dál, je na vás, kamarádi, pište si.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

Love Tonight, Shows. 2 minutky po půl sedmé posloucháte Hit Radio. S vámi taky Leona, tak doufám, že máte krásný večer. Hrajeme hity na přání jenom podle vás až do 21. hodiny, píše nám tady Petra. Ahoj Lenko, já jsem se právě se svojí rodinou vrátila ze Španělska, užili jsme si pár dní volna, bylo to naprosto skvělý, úplně jsem vypla. Ten návrat do reality je trošku těžší, ale prosím, zahraj nám Goldeny, je to nejoblíbenější píseň mojí dcery Týnky, která to strašně ráda poslouchá, udělalo by jí to velikánskou radost a vzkaž jí, že jí strašně moc milujeme. No tak to je krásný, samozřejmě, že to splním a hrajeme to. Právě teď, tak volujeme doprava, Péťo s Týnkou si to užijte a díky, že posloucháte Hit Radio.

Hity na přání jenom podle vás až do 21. hodiny. 777-937-777, to je to zlaté číslo ke mně do studia. Nebo můžete i na můj Instagram Lea Giongio, si dívám se i tam. Za chvilku Spice Girls a jejich Wannabe, zlaté devadesátky, anebo taky Espresso Macchiato.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzóna, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.
1: Hit Rádio Vysočina.

Adele Set Fire to the Rain. I tohle hrajeme podle vás. Doufám, že máte krásný dobrý večer. Hity na přání do 21. hodiny. Píše nám tady Červená karkulka, Katka Červená. Úžasná, báječná a jedinečná Leonko. Ježíš, to je krásný. Prosím, pusť tam něco za zavrtění zadkem pro lepší náladu v tomto pochmurném počasí. Co třeba Eros Ramazzotti a Tina Turner, Cosa della Vita. Moc děkuju, všechny zdraví, Červená karkulka, Katka Červená. Tak Kačko, je to tady. Buongiorno, Eros Ramazzotti, Tina Turner, Cosa della Vita letí za tebou.

0: Hity jenom podle vás, Eros Ramazzotti, Tina Turner, Cosa della Vita. No a někoho bych chtěla slyšet v éteru, teď, na telefonu, pojďte vysílat se mnou, my vám zahrajeme to, co rádi posloucháte, máte rádi, můžete skrz éter i někoho pozdravit, říct mu, že ho máte rádi. A tak podobně, takže 800 937 937, volejte právě teď a spolu pokecáme a tak podobně, takže hezký dobrý večer, kdo tam?
1: Dobrý večer, paní moderátorko. U telefonu Zdeněk ze Žďárny. Zdravím vás všechny pracovníky Hit Rádia Zin a všechny vaše posluchače.
0: Krásný dobrý večer, Zdenečku. Co vám zahraju?
1: Tak, paní moderátorko, prosím bych píseň od skupiny Bad Boys Blue ve knihy I Wanna Hear Your Heartbeat.
0: To já nevím, jestli to tady mám. Já už se dívám. Tak, Bad Boys Blue, ano. A kterou? Mám tady Pretty Young, A Train to Nowhere. Jak se jmenovala?
1: I Wanna Hear Your Heartbeat.
0: Tak to tady nevidím. You Are Woman Jungle, nevidím to tady.
1: Zkusíme jungle.
0: Nebo počkejte, nebo I Wanna Hear Your Heartbeat? Heartbeat?
1: Ano.
0: Tak to tady mám. Tak to vám zahraju. Pro
1: tak,
0: koho to bude?
1: Tak bude to pro vás, pro všechny moderátorky a moderátory a všechny pracovníky Trávy a Zlín a pro všechny vaše posluchače.
0: Děkujeme krásně a hlavně taky pro vás, Zdenečku.
1: Děkuji.
0: Mějte se, naslyšenou. Děkuji. No a pokud chcete slyšet vy svůj oblíbený song, tak si napište 777-937-777 nebo můj Instagram Lea Giongiosi a taky můžete volat a spolu pokecáme.

0: Posloucháte Hit Radio, Vitas, Teenage Dirt Back a s vámi taky Leona. Tak co, máte fajn večer? Podle toho, co píšete, nejspíš ano, SMSky nám chodí od vás. Děkujeme moc. Co vy chcete slyšet z éteru Hit Radia, je to jenom na vás. Pište si dál 777-937-777. Píše nám tady Petra. Ahoj Leonko, prosím, zahraj nám hříšný tanec. Čeká nás v práci noční šichta a díky vašemu playlistu nám to rychlejc utíká. A tvoje energie je prostě neskutečná, přenášíš to na nás všechny posluchače. Bylo by to ještě pro Martinu, Helenu, Anetku a taky našeho vedoucího Jiříka. Díky moc, jste super. Peťule, to je strašně hezká zpráva, kort ještě od ženský, takže děkuju moc. A co by to byl večer bez hříšného tance? Holky, vy nebudete sedět v koutě. A z vašeho vedoucího udělejte Patrika. Každopádně, za 4 minutky hříšný tanec letí k vám. A co bude dál, přátelé, je jenom a jenom na vás.
1: Hit Radio Vysočina. Hit Radio.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

Hit Radio stále s vámi, hrajeme na přání jenom podle vás. Doufám, že se máte krásně. Psali jste si hodně o jeden song, který často hrajeme, rádi hrajeme. Je to song české kapely, Svaz českých bohémů. Přichází do éteru Hit Radia a letí přímo k vám. Bohnouti.

0: farei scoprire il più bel tempo della primavera.
1: La primera seš posloucháte Hit Radio, s vámi Vašile a za 3 minutky 3 čtvrtě na 8, tak ještě hodinku a 15 minut hrajeme hity na přání jenom podle vás. Napište si na 777-937-777, tak jako to udělal Jirka. Ahoj Leonko, moc rád tě poslouchám, prosím, zahraj tam Ed Sheeran, Fotograf, bylo by to pro moji milovanou Marušku. Máme se moc rádi, teď spolu večeříme na terase, možná bude i nějaké grilování a taky pro našeho Jiříka a dceru Klárku. Díky moc, jste super, uděláte nám velkou radost. Tak když uděláme radost, tak za moment Ed Sheeran letí k vám.

Fajn ráno, středa večer, 3.6. už pohodička doma. I když je pravda, že někdo z vás má ty noční šichty, protože nám tady velmi často píšete, tak doufám, že vám to rychleji uteče. Máme tady jedno hudební přáníčko. Zdravím, Leonko, já peču chleby normální a čokoládové. Ty brďo, čokoládový chleba jsem asi ještě nejedla. K tomu dělám ještě dva dorty a potřebuji prosím pořádně rozpohybovat to své unavené tělo. Prosím o Call on Me Eric Pritz pro všechny pekaříčky, všechny posluchače, pro holky z Kolo Kafe a hlavně pro tebe, ať máš krásný den. Nikol, holky, upece. Každopádně, ty brďo, kam chlebík doručit, mi tady napsala PS. Tak já ti normálně napíšu, protože jestli se podaří doručit chlebíček, Niky, tak já budu nejšťastnější na světě. Já miluju domácí pečivo a tu fotku, kterou nám tady i Nikol vlastně poslala, tak je nádherná a úplně bych se do toho zakousla i takhle skrz ten počítač. Takže Eric Pritz, Call on Me, letí za tebou a já ti jdu odepsat.

tohle hrajeme podle vás za chviličku. Nádherná věc. Lionel Richie a Hello. Napsala si Helenka, abychom zahráli něco hezkého, zamilovaného pro jejího Jiříčka, tak samozřejmě, že zahrajem. Taky Kelly Clarkson a Alvaro Soler. Soler. To je horší než jazyk kolem, přátelé. Aspoň vidíte, že opět nic nepřetáčíme a jedeme prostě live a jsme taky lidi z masa a kostí, ne? Tak buďte s námi dál, hezký večer.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.